0: Noc plná hvězd.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky... Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice otřespory v pondělí, Peška v úterý, Berjev ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berje. Jísa původu kočovného, nedělalo mu to obtíže. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené duše nepodstrčí, ten klidu svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.

zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to i literární host. My jsme se vždycky zvali hosty literární a právě po sobě tohoto může se nám to nějak dobře spojuje. Ano, ten sice nepřečítá, ale to, co si napsal, zpívá. Jde o zpěváka, kterého nás nečíte, o kamaráda Karla Kryla.

0: Noc s hvězdou.
1: A hele, dobrý den, dědo.
2: Dobrý.
1: Horko, víte?
2: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
1: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
2: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
1: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostane na křivoklád.
2: Na křivoklád, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, čověče, pak tadyhle tudy na křivoklád.
1: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
2: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?

0: To nevím.
1: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
0: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, jo. Proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
1: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte?
0: Jo?
1: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
0: Jo.
1: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
0: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
1: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
0: Jo.
1: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
0: Tak to je no, zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
1: No, helejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
0: To je pravda, jenom, že vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
1: Dobře znám.
0: Já jsem totiž z Prahy, víte?
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
0: Jsem?
1: No.
0: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
0: No,
1: no nic vezlím, nic
0: tak
1: vezlím.
0: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
0: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kudy se tam dostanu.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
0: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
0: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
0: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když jak, znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
0: Kde, prosím?
1: Broumovice,
0: pane,
1: Čecha. Broumovici.
0: To nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
0: Bude bych vám
1: nebyl povědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
0: Bude bych vám nebyl povědomý, no. Tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
0: Kruci,
1: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
0: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
0: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
0: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
0: Co to povídám, na křivoklád.
1: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
0: Já chci na křivoklád.
1: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
0: Já chci na křivoklád.
1: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklád, já chci na křivoklád. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: Noc plná hvězd.
1: Už je tému hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelníckou partiu zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italiánská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredenc, vražda mladé dívky v Jazelině, králík zežrál Vix, obrátil se až v hrobě a detektívka Tajemný výbuch pod peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla boli ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Ludé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednou po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavci vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval.
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které zapořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do rži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému už nic není. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosty. Bum, bum. Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal.
3: Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich bruchu. Narůstl jim pořádný mozol.
1: Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník František Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu aj chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobené košuli a v novém lajbli se uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva se zvýhla opona, spadl padací

most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda a zapiskotala. Princ Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak popletl, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna najevící dlouhou chvílu, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí u naplechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, kačo, nebež do opravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůrali pod dubem a do jejich lásky měl ťuka Slaví, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmúral v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnutí ruku, ale pískl jenom jednu. Lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnošů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordě tož musíš, Čilkaj, dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, seplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuč, kukuč. No a když byli v najlepším, to Izidorovi sklaplo hledí a přivřelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do kysně, v které oponár zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili Mári a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili Mári a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož Mári řízli aj s králem na zem. A tím pádem se mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysně jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem můžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že se měl princ Izidor z nešťastné lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že se nemůžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já se radši zapíchnu. A Včírkaj honem hledal místo, kde by se píchl, aby se nepíchl. Našel ho. Strčil si šablu pod pažu a řízl sebu o zem jak poléno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byli za jevišem 3 duchny, na které vždycky spadla, ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít, spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvíkot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec se herci mezi sebou za kulisama bobili. A měl z toho být ještě aj soud. Ale skončilo to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumštírom rozmluvili.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v potřebě záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kriminálka kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí si s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babiševi lze vytýkat nepochybně kdeco, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu, na rozdíl od Fialovců, alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje, a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek

byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožití muka rozhodnutí.

0: Jim to prostě nestojí za to, nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, a nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, dovolíte?
2: Už je po úředních hodinách.
1: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
2: Ano, a vy?
1: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
2: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
1: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
2: Jistě, no a dál?
1: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou kožichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
2: Aha, už rozumím. No a?
1: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finkuju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
2: To rozhodne soud. Ne já.
1: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no.
2: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
1: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
2: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
1: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
2: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
1: Konkrétně, kolik?
2: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
1: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
2: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
1: Co, už teď? Proč?
2: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
1: Protokol?

0: To gol o čem?
1: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal.
0: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
1: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
0: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

0: Noc plná hvězd.
1: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé. To se děje podle pravidla, že chce pustit se kopita a drž se koryta.
2: Velmi správně jste tady slova nakladl. Ve smysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
1: Já, to je všem hloupá otázka.
3: Hloupá.
1: Bejt nebo nebejt. To je ale hloup. To jste čet někde, nebo?
2: Ne. Já, že jsou
1: to jste si vymyslel?
2: Ne.
1: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je, to jsem někde. No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
2: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
1: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou. Mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek. A on tam jde a ten otec tam dělá hu, hu, hu, hu, hu, hu. A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
2: Bratr toho?
1: Hu, hu, hu.
2: Jo.
1: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
2: Med?
1: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte. On chodí s takovou blondýnou. On je mešugé. Jeho pak pošlou do Londýna a přepadnou ho piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov. Potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
2: To on neví.
1: Ne, to je tragédie.
2: Jo, to je tragédie.
1: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi to vědí a ten herec to neví.
2: To neví.
1: Málo který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verších.
2: Jo, to je ve verších.
1: Ve verších, celý ve verších, celý.
2: To je tragédie, to jo.
1: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lepku toho komika Jorika.
2: A je, lepku, komik byl sťatej?
1: Ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
2: S matkou?
1: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus, teda vám to. Ona také sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží, tedy pololeží a polosedí. No jak ženský, tak bývají. A teď neví, co, jak.
2: Ještě lehnout nebo sednout.
1: No ona neví, až ten muž tam není, teď si říká, přijde, nepřijde, mám si štrikovat. Mám čekat, nebo tak paš, to je vždycky dost, tohle to je dost ožehavý a přijde pozdě zase a zase by nebyl opilý a to znám zbytečně, to víte, to by vám mohli vyprávět kolikrát a tím, že o tom vlastně píše literatura, to je o tom, že jo, je vlastně to, proč co vlastně lidi zajímá, že neustále tady je to,
2: jo, že věčné, neví, to, že neví, jo, že neví.
1: Neví, tak.
2: Jestli štrikovat, nebo jo.
1: Čeršila. Jo. Čeršila flám. Hledejte plamen. Furun fláme, jak říkají.
2: Ano.
1: Jak říkal Ibsen. A ona takhle seděla a najednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá. Najednou vidí, že to je syn, tak ho jen takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši.
2: Jo.
1: A ona říká, co?
2: Tak je ve verši. No to je
1: fiel. Já to necituju přímo, jo, že jo, jo, já to jen tak nadhazuju.
3: Ne, to stačí, to je hezký takhle, jo.
1: Já to nadhazuju.
3: Jo.
1: A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
2: Čí?
1: To je to, to nikdo neví. To je nějaký Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel studovat a vrací se. A ona byla pošuť, ona. A ten otec samo sebo. A on trošku, on má takovou velkou penkalu, takový žuko. Od tušky, víte.
2: Já vím, a nekoukám ucho, nohy.
1: Nohy, jo, jo. A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? No. Proto to tak je. A on tam, ten člověk, ten syn její, on má tak

0: takový trikotový nohy a... Ale hezkou figuru. A to, to má to. A tady to má na zipr. To bylo jediný, to se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina. A... On vám vytasí takovej korbel.
1: Korbel.
0: Kordel, jo. Teď nevím, kordela nebo hůl. Kordel, hůl. Jo, to zase ne, to byl minister zahraničí v roce 1939 ve Spojených státech, tam zapadá. Kordel, hůl. To je z toho, že člověk moc pamatuje. On prostě vytasí ten kordel. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypadl, ale jak korbec. To bylo nádherný.
2: A mrtvej.
0: A on vám roloval jak zajíc. Já zval. Tak mě vyvedli. Takže to je tragédie, no já nevím, no nic jistý, no odpoledne v neděli do
1: divadla. Nemají dávat v neděli odpoledne tragédie.
0: Jo. Mohli být rádi, že jsem nešel na žlutou
1: kavárnu, že jo.
0: Je to levnější a taky se tam nic nedozvím. A vidím tam, a tam vidím baletky. Tady nemůžu nikdy vidět. Těch šest. A prostě, no dál to nevím, až mě vyvedli, já jsem se pak hádal ještě v šatně, ale...
1: A vrátili vstupný, ne?
0: No, no, ale já mu ukrad svrchník, tak to já, takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky z toho byl film, slavný film.
1: Film?
0: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
1: Jo.
0: Ženský to po něm nosí. Vypadá, jako když juknou ze sudu z volejem.
1: Ano, ano, ano. Ano, ano, ano.
0: Jo. Ano. Jak se to jmenuje? Mladý jim to sluší a starý to nosej. No. No.
1: Hamlet.
0: Hamlet. Mohl mít v kapse zlato a v duši klid, lež věřil na duchy. O tom, jestli stojí za to být či nebýt, neměl Hamlet potuchy. Nemohl rozhodnout, tož se dal probodnout, spasíbo.
3: Být nebo nebýt, anebo žít. Nebo nežít?
0: Otázkou není pro mě.
3: Rád se budu prát, abych mohl být několikrát.
0: Byť bylo by bytí skromné.
3: Nač nebeská je mi spása. I když přece samo nebe nad životem krásou jása.
0: Čímkoliv jsem byl,
3: čímkoliv by mě bylo být,
0: vším jsem byl rád, vším jsem byl rád.
3: Já jsem byl vším vždycky rád.
0: A být, anebo ne, nebo nebýt, nebo žít, nebo nežít, to pro mě nikdy nebylo otázkou.
3: Ne?
0: Když já žil ještě, co Kvítek je tele,
3: jo.
0: Najednou vidím, ke mně jde tele, než jsem řekl roso, zeb ho je boso, zhltlo mě to tele. Tmaják v kostele.
3: Když já byl Kvítkem jetele, číhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
0: Na těle?
3: I na duchu.
0: Čím, kolik jsem byl,
3: čím byl, kdy mě bylo být.
0: Vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád.
3: Býtě nebo nebýtě, nebo žítě nebo nežítě, otázkou pro mě taky nikdy nebude. Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
0: Je, že v té kůži necítíš růži, neboť růže se hrocha netýká.
3: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to

0: vidí, tak to říká.
1: Ale to by musela být velká klika, aby tu kůži z toho satirika nestáhli a nedali do šuplika. Čím, kolik jsem byl, čím, kolik kdy mě bude být. Já budu rád, že budu rád.

Padre, what got my dressoons, boy? To není špatná následní fanfára, kdyby byl sjezd a babišky. To jsou dvě, tak se mi to neskazili. A pánové, nemáte tam v nějakým tom a nějaké té trumpetě zbytky nějakého bezpohlavního kosmopolitismu?

0: čímkoliv mi byl. Ať včera, zítra nebo dnes.
1: Já jazz mám rád.
0: Já jazz mám rád.
1: Já mám rád jazz.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 125 let, kdy se narodil velikán české poezie, jmenoval se František Halas a významným způsobem určil směr prvorepublikového básnictví. Pocházel z Brna, ale dětství prožil na Vysočině, což nadlouho poznamenalo jednu zásadní linii jeho pozdější básnické tvorby. Mezi jeho nejbližší přátele patřil také významný katolický básník Jan Zahradníček. Ač spolu v mnohem nesouhlasili, velikost umění vytvořila most mezi názorovými břehy a poznamenáním obousměrné tolerance, tedy něco, co v dnešní době schází skoro nejvíc, snaha naslouchat druhému, citlivě vnímat jeho argumenty a přemýšlet o nich. Oč bychom byli dál, kdybychom se toto naučili? Zajímá vás více? Celé pojednání o Františku Halasovi nám připravil Petr Žantovský.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem bývá. Joj, joj!

0: A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Mě říkali tady páni od rádia, a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všecky ustupujou přes můj kvartír. Jak se taková štěnice loví? Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje, a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takovej hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatelé soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatelé diplomatický, jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme vyhonit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. No já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak teda, ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary. Dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil. No.

Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na noji. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu. Časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 droutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete?
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
1: Chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě. Ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Ale já už ale skutečně nevím proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
1: Ne.
2: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí se.
2: Kdepak.
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: noc s hvězdou.
1: Co si přejete?
2: Já si přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Je, vy máte svátek?
2: Ne, to já nosím sváteční šaty i do štrapáce.
1: A proč jste přišel?
2: Přišel jsem vás, dejme tomu, navštívit. No. Poslouchejte, vy tady musíte mít takovou knížku, malou.
1: Nemusím a proto mám, tedy malou, formátem, velikou významem. Malý lord se jmenuje to moje dílo.
2: Kde je?
1: K dostání u všech kupců.
2: To není.
1: To je, to musím vědět já jsem autor.
2: Já to musím vědět líp, já jsem malý lord.
1: Ne, ty seš malý lord. No kluku, pojď sem, ukaž se, ty jsi mi vyrost. A jak to chodíš? Jak já jsem tě to napsal, jak ty mi to chodíš? Šatičky, samá díra, roztrhaný. Co pak je to?
2: Dejte sem tu knížku.
1: Nedám.
2: Možná, že jste nepostřehl, že jsem ozbrojen.
1: Že jsem nepostřehl co?
2: Že jsem ozbrojen.
1: Že jsi co?
2: Ozbrojen!
1: A sakra pistole. Tady je knížka.
2: No, tak vidíte. Tedy řeknu vám, v tom vašem románu to jsem měl život.
1: To byl život, co? Sam krajky, plíš, hedvábí.
2: Jenže jsem byl s krajkama a s hedvábím každou chvíli v kamnech.
1: Prosím tě, co jsi dělal v kamnech?
2: No, co se tak dělá v kamnech?
1: V kamnech se topí.
2: Tak jsem se tam asi topil. A co se týká ohně, to jsem neplavec. Byl jsem postavou vašeho románu, ale už nebudu. Všechny výtisky jsou totiž zničeny a tady ten poslední bude zničen, co nevidět. A já budu volnej.
1: No prosím.
2: S Bohem a šáteček výbor básní Antonína Somra nákladem vlastním. Dejte sem malýho lorda.
1: Patrně si přehlédl, že teď jsem zase ozbrojen já a dokonce tvou vlastní pistolí.
2: Mou vlastní pistolí? Tak to mám dobrý, poněvadž ta není nabitá.
1: A sakra! Když já jsem takovej důvěřivej slovanský dobrák. Tady máš pistoli.
2: Tedy mimochodem byla nabitá.
1: A sakra!
2: Teď sem koukejte navalit tu knížku.
1: A ty ji zničíš. Že by ses nestyděl na kmeta z pozice síly?
2: Tetelte se, kmete.
1: Co prosím?
2: Lépe se tetelte.
1: Nem tu dum.
2: No tak, pane Somr, přece teteliti se.
1: Ne, knihu nedám, to tu radši pro tetelím noc. Nelíbí se ti v malým lordovi, co? Tak já tě napíšu jinám. Já tě napíšu, chceš se flákat? Já tě napíšu jako školníka do 2 roků prázdnin. Blbost, jo? Tak jinám, chceš se podívat do světa? Já tě připíšu k strakonickému dudákovi. Nebo tady k Hedvice, podívej se Hedvika. Krásná, trošku rozpolcená, prosím.
2: Já zmetek, jo?
1: Žádný zmetek. Ta neutekla z románu jako někdo holečku.
2: Tedy za prvé nejsem holeček a za druhý vím, na co narážíte, tak pozor, abyste nenarazil.
1: A slovní hříčky, co? Intelektuálštiny, kdo tě to učí?
2: Kája Mařík.
1: Kdo to je?
2: Literární postava jako já, nebo jako Honza Cimbura, nebo Anča Karenina.
1: Ty máš pěkný známosti tedy.
2: Známosti? To jsou konexe.
1: Jo, ty máš konexe. Není libo kávu?
2: Tedy ne, že bych se tím chlubil, ale od té doby, co se toulám literaturou, znám kdekoho. Kdekoho. Občanem od Matky Boží počínaje a zvoníkem brychem konče. Kdekoho.

hradu. Hromoval, zaklel, zhluboka vydech, než začal vyprávět podivný příběh o tanci, který všem nohy zvedl.

0: Už jste slyšeli?
1: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a troje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti Šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby,

0: Právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí se s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babiševi lze vytýkat nepochybně kdeco, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání, poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u Fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni, takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, a nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, Lélio. Chodili jsme spolu po těch lesních cestách nad lázněmi a já se vždycky znovu zastavoval a hleděl na něj. Mistr Eduard Kohout. Je to on? Je to vůbec možné, že jsem tu s ním, že se ho mohu ptát, že mu smím odpovídat, že spolu hovoříme, žertujeme, smějeme se, že spolu bydlíme v tom světlém domě jménem Panoráma na Stráni? Jakoby pro ty zdejší chvíle opustil svůj svět, svět legendy, svět krve, bouří, jitřených ran a zmučeného ticha, svět dramatické básně, na jehož palčivém mezi jsem kdysi stál, neschopen pohybu a slova, nahlíže je dovnitř s úžasem ještě dneska sotva sdělitelným. Mnohé vás předcházelo, drahý mistře. Věděl jsem dávno, už při svých prvních krocích směrem k jevišti, co všechno tady bylo. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius strýzněný houkáním lodí, celá, jak se říká, éra, tvůrčí epocha a víc, víc. Byl jste mládím celého pokolení, jeho plamenem a jeho nářkem. Po prvním šoku, kterým prošlo lidstvo jako celek, po válce, která první, na rozdíl od všech předešlých, se dotýkala všech a všechny zranila, všem prozradila fakt o příští nedílnosti světa, jste to byl vy, kdo za všechny, jak mnozí vzpomínají, jste s dýkou váhající nad hrudí vyslovil otázku základní a prvotní. Otázku pobytí či nebytí. Otázku, která už provždy přestala být otázkou jednoho člověka. Herectví pomíjí, se říká, a dílo herce končí s jeho odchodem. Ale já myslím, že to tak není. V tom velkém díle všech, kde nezáleží na povaze práce, na rozměrech jednotlivých účastí, zůstává ze všeho něco. A kdo ví, v co trvalého se mění pomíjivé a co z trvalého nenávratně míjí. Kdo ví, v co proměněna zůstávají slova rolí, kroky básníkovi, jimiž jste šel a gesta vašich rukou, které se plaše dotýkaly květin, lidí, prostoru a světla. A nás. Nás v hledišti. Mluvil jste za nás, neschopné svou trýzeň vyslovit. Znovu jste za nás kladl otázku prvotní a základní. Otázku pobytí či nebytí. Nám všem jste říkal, co to bytí je. A jakýže má půvab. Jaký smysl. Jaké poslání. Kdybych už nemohl myslit, verše psát, se životem bych rozloučil se rád. Jen zakaž bourci hedvábníku příst, i když se k vlastní smrti dopřádá. Nádhernou přízi souká ze sebe a neustane, pokud do rakve se neuzavře, kterou upřed sám. A teď jsem tedy s vámi v lázních, které jsou naší společnou a velkou láskou. Chodíme spolu po lesích, bydlíme v pokoji hotelu Panorama, kde jsme si vytvořili z našich svršků něco, co by pohoršilo i Augiáše. Něco, co by neuklidil ani Herkules. Na otomanu u zdi leží naše šatstvo, a to veškeré. Leží tu na jedné velké hromadě odplavek po smokingy. Ta hromada už ztratila svou rovnováhu a větší částí spadla na zem. A my tu denně hledáme a odtud vytahujeme tu kalhoty, tu vestu nebo šátek podle společenské potřeby či nutnosti, která nám právě kyne nebo hrozí. Jednoho dne, kdy chaos už byl přílišný i pro mne, kdy bylo těžko oddělit jedno od druhého a jedno od druhého vůbec rozpoznat, jsem se vás zeptal, neměli bychom, mistře, uklidit? Abyste mi odpověděl krásnou větou, kterou si od té doby často opakuji i nad jinými hromadami. Život, Mirku, je příliš krátký, než abychom uklízeli. Kolem je červen, jdeme loukou. Kolem nás chodí hráči golfu, slyšíme jejich hlasy, žartování, smích a volání. A přece kolem vás a s vámi jakoby vanulo ticho. Líbezné ticho Bellegardských zahrad. A já se zastavuji a ptám se. Je to on? Je přece léto, den. Stokrát si říkám, je letní den. A kde se tedy berou nad jeho hlavou lampiony a hvězdy benátského nebe? Je červen, louky jsou plné kopretina zvonků, s plavkami přes rameno míříme k jezírku v lese a já dva kroky za vámi slyším váš hlas. Mé rodné Benátky, buďte mi pozdraveni. Konečně dýchám zas váš slastní vzduch. Svou náruč otevři ty noci s maskou ženy a dobrodiním hudby okřídí můj sluch.
2: A rozmarný mám spády, máš tě drát do můj rob, milstivé promenády. Nepravím vám nyní nad Venecí, chval si svou kolébku a nejbližší svůj svět, mě vládnou zázraky. Vracím se plonk, zde jako markýz žije, bylo mi 40 a je mi 20.
1: Bylo vám 40?
2: Jsem tu doma v rodišti v okouště.
1: Snad ano, patrně ano, ale je vám 20 let. Po celou tu dobu, co vás znám, je vám těch 20 let. Ne, neberte to prosím jako lichotku a zdvořilostní frázi. Vy přece víte, že jsem nezdvořák a spíše hrubián než lichotník. Je jiné léto. Jsme na Lopudu. Je nás tu herců celá skupina a jedeme, jako dnes to vidím a slyším, na malém člunu na jakýsi výlet na ostrov Mljet. Jsme daleko od obou břehů. Všichni jsme unaveni vedrem. Někteří mlčí, jiní usínají, ale vy, v očích dálku moře a modrou dálku času, které jsou obě vaším domovem, stojíte na přídi a zpíváte. Na hlavě široký slamák, na sobě pruhované námořnické tričko.
2: Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. A ne pro prsten snad, ten mám ještě dál.
1: A je vám 20 let. Jsme v Dubrovníku, stoupáme po schodech vytesaných ve skále, v modravém přítmí večera tu stojí chlapci s rozžatými loučemi, vcházíme na nádvoří té krásné staré tvrze Lovrienac, kde se ten večer hraje Hamlet. Tak mnohým to tu vyvolává pocit Elsinoru. I tady jde o hrad vysoko nad mořem. Ale já se při tom představení dívám na vás a slyším, doslova slyším, jak ve vás zní a jinak ony verše. Jak vámi stoupá rostoucí hrůza toho prince. Jak se chvějete pod vahou jeho osudu jak nástroj v sále plném hudby. Nástroj, který v té chvíli odpočívá a přece zní. Nemůže neznít. A je vám 20 let. Jsem s vámi na jevišti. Přišel jste na chvíli mezi nás a my vás vlákali do svého představení. Prošel jste letos na jaře svým jedinečným výročím. Výročím, jakého u nás ještě nikdo nedosáhl. Jste plných 55 let ve službách naší první scény, členem Národního divadla. Přišel jste tedy na jeviště mezi nás a spolu s mými žáky Darebáky a se skupinou Český skifl jste si zaspíval tři krásné staré písničky, jednu dokonce vlastní, slovy i nápěvem. Stál jsem opodál, jako vždycky, když se zpívá, vyřazen z tohoto druhu projevu naprostým nedostatkem hudebního sluchu. Stál jsem opodál, díval se na vás a prolínala se mi ta nejrůznější data našich setkání. Kolik vám kdy bylo, nevím. Vědět jsem nechtěl, vědět nechci. Ale teď je vám 20 let.

0: Noc plná hvězd.
1: Chybí vám sluch anebo hlas?
2: Obojí, pane profesor. Obojí. A to je taková totiž hudební sluch. Já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí její písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle

0: to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec. To co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, podívej květy růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká, to víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
1: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, anebo pro zpíváka mluvit?
0: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej květy růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referent má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to rozvíte, tak mírných, zírných, jo, latinsky řečeno. Tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

je to fakt a život není med. Čas je prvít neúprosnej, hlava šedí a chlap se to ani nediví. Jen vzpomínky mi často vracej se dostatečný, taky na ně zapomenout byl by vážný hřích. Co mi dali naštěstí se nedá lehko vzít, tak denně jdem se znova začet.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem. Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Paucknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa takzvané skupiny D. Podle Paucknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Řehka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný, dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné. Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v Senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, pořád se něco děje.

Po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká manželce. Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš. Ale já ti říkám hned, tu klec si budeš muset čistit sama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle.
7: A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhot.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dříve

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak rychle.

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratějí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

0: mistr Švec se loučí s máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své tak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci v čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci v čbáně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Je tomu už 125 let, kdy se narodil velikán české poezie, jmenoval se František Halas a významným způsobem určil směr prvorepublikového básnictví. Pocházel z Brna, ale dětství prožil na Vysočině, což nadlouho poznamenalo jednu zásadní linii jeho pozdější básnické tvorby. Mezi jeho nejbližší přátele patřil také významný katolický básník Jan Zahradníček. Ač spolu v mnohem nesouhlasili, velikost umění vytvořila most mezi názorovými břehy a poznamenáním obousměrné tolerance, tedy něco, co v dnešní době schází skoro nejvíc, snaha naslouchat druhému, citlivě vnímat jeho argumenty a přemýšlet o nich. Oč bychom byli dál, kdybychom se toto naučili? Zajímá vás více? Celé pojednání o Františku Halasovi nám připravil Petr Žantovský.
4: Na stránkách akademie
5: ztráty a nálezy.info
4: ztráty a nálezy.info

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný,

0: zítra budeme se lásku brát.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde kdo běduje a pláče naříká? Čím to, že každý z nás dostává, ať žije ve hříchu či bez hříchu?

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: Jasně.
1: Ani jeden přehmat. Pardon.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Už jste slyšeli?
4: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části. Z té větší. Z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že

0: o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kriminálka kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí si s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babiševi lze vytýkat nepochybně kdeco, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani zkorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu. Otázka vážná a nepochybně složitá, protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému. Nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni, takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, a nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Říkal Heriban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal to Rada, má ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka. Ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
2: To je strašný.
1: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmen? Říkal, co zpíváš? Říkal, co bych zpíval, ty blbče, zpívám Chozého. Říkal, no Chozého ne, ale Chozátko, jo.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Byl podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

mluvíš taky ke mně, kdy nejbujněj jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven by pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab si na mne českou.

pout tíže cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě. Zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stih. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad i rve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem po širých Čechách. Teskno dýše kolem jen jednou krajem, tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvěním cítí, jsme zde ve lví říši.

0: daných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Je 9 dopoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Rajchla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Rajchla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, bodal, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.
0: Bezpečný stanice Hvězda.

klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro,

Toptal se doma každý den pod vrstvou prachu Beethoven. A Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby piana? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přiletěl roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 125 let, kdy se narodil velikán české poezie, jmenoval se František Halas a významným způsobem určil směr prvorepublikového básnictví. Pocházel z Brna, ale dětství prožil na Vysočině, což nadlouho poznamenalo jednu zásadní linii jeho pozdější básnické tvorby. Mezi jeho nejbližší přátele patřil také významný katolický básník Jan Zahradníček. Ač spolu v mnohem nesouhlasili, velikost umění vytvořila most mezi názorovými břehy a poznamenáním obousměrné tolerance, tedy něco, co v dnešní době schází skoro nejvíc, snaha naslouchat druhému, citlivě vnímat jeho argumenty a přemýšlet o nich. Oč bychom byli dále, kdybychom se toto naučili? Zajímá vás více? Celé pojednání o Františku Halasovi nám připravil Petr Žantovský.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: tak neplač a pluj.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí. Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu?
1: V bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně miláčku, prosím tě, večer.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1 500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4 000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1 000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1 250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívej se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištini válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostě.

0: lavice otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly?

0: šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než na smrt pokosí.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: se obejmout.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

děkuji nechci, řekla. Což pak city kradu, což pak jsme nebyli šťastní a bohatí. Vevnitř v mé hlavě, tam úplně vzadu, žádná zvláštní cesta už se neklikatí. Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás nebyla přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano,

0: včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby od nikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů, takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neshody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kriminálka kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí se s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babišovi lze vytýkat nepochybně kde co, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni, takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, a nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když jsem kdysi viděl Rašilova ze života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přines, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší. A jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal: jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl,

Jsem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Dobré poledne, je první pondělí měsíce října a to znamená, že na stanici Hvězda pro vás začínáme vysílat polední program. Od mikrofonu se hlásí Markéta Vejvodová, až do 14. hodiny budu vaší průvodkyní. A co nás čeká? Především skvělá hudba. Už za chvilku Linda a Ivan Mládek.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Životem musel zaplatit Engelbert Dollfuss kvůli odporu proti Německu. Mezi první a druhou světovou válkou byl v Rakousku kancléřem a chtěl tuto alpskou zemi postavit na křesťanských základech. Malý Engelbert ministroval a toužil stát se knězem. Místní farář se za něj dokonce přimluvil u biskupa. Když ale v roce 1914 vypukla válka, přihlásil se tento 22-letý student jako dobrovolník, měřil pouze 101,50 cm. Odvodní komise ve Vídni ho proto odmítla a tak nastoupil na dráhu diplomata. Spolkovým kancléřem byl pouze 2 roky, od května 32 do července 1934. Už v této době cítil nebezpečí nacistické strany v Rakousku a taky před volbami zakázal, ale Hitler se proti jeho plánům postavil. Máme o tom celý článek, připravil nám jej Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

co jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

hřích a na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně mi na

píseň Malý přítel z města N od Jaromíra Majera. Máte naladěnou stanici Hvězda, připomínám, že nás můžete slyšet na webových stránkách hvězda.info anebo si stáhnout aplikaci Hvězda a potom nás mít stále sebou ve svém telefonu. Co nás čeká až do 13. hodiny? No, máme za sebou krásný víkend a komu by se v pondělí chtělo pracovat? Mám pro vás tady pár tipů, jak si rychle dodat energii a budeme se věnovat také zdraví. Teď už ale další písnička. Karel Černoch a jeho píseň Stůj občane. Psal se rok 1968, ale myslím, že tato píseň je aktuální i dnes.

To byl Ostrov dětských snů a Petr Novák. Na stanici Hvězda vám možná právě teď doslova vyhráváme k obědu. A možná vy právě teď sníte o tom, jaký jste měli krásný víkend. Byl totiž opravdu nádherný, alespoň co se počasí týká. Takže komu by se právě teď v pondělí chtělo pracovat, obzvláště když je před námi celý pracovní týden. Navíc, pokud jste byli někde celý víkend v přírodě, možná jste si ani nestačili uvařit a potřebujete rychle dodat energii a nebo si také zlepšit paměť. Měla bych pro vás pár tipů. Energii rychle dodáte například arašídovým máslem, kokosem, zázvorem, ale také hořkou čokoládou, musí mít ale 95% kaká, vlašskými oříšky anebo avokádem. To jsou takové ingredience, které vám okamžitě dodají energii a zlepší paměť. A pokud jste neměli čas si něco uvařit a rádi byste si dali něco dobrého, co vás, jak se říká, nakopne, mám pro vás jeden tip, který mám skutečně osobně vyzkoušený. Právě teď je poměrně dost borůvek, které alespoň jsou lehce k sehnání. Takže vemte si hrst borůvek, rozmixujte to s namočenými chia semínky a přidejte zázvor a především skořici. Ochuťte citronem a medem. Když to všechno smícháte, skořici necháte tak 5 minut v celém tomto drinku rozmočit a působit, dodáte si energii a vydržíte pracovat bez oběda až do večera. No, já vám to sice nepřeji, já vám přeji hlavně ten chutný oběd, ale to je taková první pomoc. Co nás čeká za chvilku? Tak samozřejmě další hudba. Stanice Hvězda, to je především pohodová hudba. A teď tedy píseň Bílej sníh a skupina Greenhorns. Bílej.

Tahle píseň nás sice vrátila do roku 1959, kdy byla natočená, ale já si říkám, jak je to téma tulipánů ve spojení s Amsterdamem a Holandskem aktuální i dnes. Já si při slově Amsterdam představím nejen ty slavné kanály, ale právě rozkvetlé tulipány. A říkám si, pánové, zpytujte svědomí, kdy jste naposledy věnovali tulipány vaší přítelkyni, manželce, a nebo chcete-li milé. Tulipány se totiž z Amsterdamu vyváží do celého světa i dnes a prozradím, že právě pondělí jeden přepravy. V úterý potom dorazí čerstvé do květinářství. Takže už teď připomínám, že pokud chcete čerstvé tulipány, kupte si je zítra a určitě uděláte vaší milé radost. Tulipány potěší každou ženu.

A co nás čeká teď? Máme 12:30, máte naladěnou stanici Hvězda a já si jenom říkám, že tady teď trošku něco nehraje, i když je to skutečně v uvozovkách. V Anglii se totiž čaj dávají, jak se říká, o 5:00. My budeme mít čaj pana Pickwicka se skupinou Olympic už teď, tedy 12:30, a čeká nás skvělá hudba.

0: Pokud budete stanici Hvězda poslouchat pravidelně touto dobou, tak každé pondělí vyslechnete naší zdravotní rubriku. Já jsem téma zdraví vybrala na pondělí právě proto, že většinou v pondělí řešíme různé zdravotní následky z víkendu. Můžeme o víkendu přehnat turistiku nebo sportování a nebo oslavy s přáteli a potom to řešíme právě v pondělí. Navíc touto dobou pravděpodobně obědváte. Přeji tedy dobrou chuť a zároveň se omlouvám, že jsem jako dnešní první téma vybrala obezitu. Ono ani tak nezáleží na tom, co máte právě na talíři, ale jaké máte geny, protože ty totiž hodně rozhodují o tom, jestli se budete s obezitou trápit anebo ne. A potom také, jaké životní návyky jste si osvojili už v dětství. Právě v současnosti je totiž ten problém, že je stále více obezních dětí. Oproti generaci, která často běhala celé odpoledne venku a mohla potom sníst cokoliv a zkrátka udržovala si správnou línii, tak ty dnešní děti, jak víme, sedí před počítačem, před televizí, hrají různé počítačové hry a pijí sladké limonády a především vůbec se nehýbou, pokud tak možná v hodině tělocviku ve škole. A obezita proto začíná být poměrně závažná civilizační nemoc. Jak tedy na to? Jestliže máte pouze 2-3 kila navíc, tak to není problém. Stačí pít více vody, například 2 litry, stačí kohoutkové vody. Tím se nakopne metabolismus a začnou se odplavovat zplodiny z těla a zkrátka začnete hubnout. Samozřejmě pomáhá také jíst více zeleniny a ovoce, méně a častěji, ale pozor s těmi dietami. Jestliže nasadíte drastickou dietu na 2-3 týdny, tak pak vznikne ten známý jojo efekt. Sice zhubnete, ale všechno naberete zpátky. Důležitější tedy je seškrtat jídelníček, ale tak rozumně, abyste to vydrželi dlouhodobě. Když to vydržíte dlouhodobě, tak potom nevadí, když si občas dáte něco dobrého, jako například právě teď. Ale především, dobře se podívejte na svůj talíř. Máte poctivou domácí stravu k obědu, anebo jste si objednali nějaký, jak se říká, fast food? To druhé je docela vážný problém. A tam nezhubnete, i kdybyste běhali a pili třeba 3 litry vody. Takže doporučuji dávat důraz na kvalitní potraviny, domácí potraviny, nejlépe farmářské anebo ze zahrady, žádné rychlosoly. No a především udržujte si dobrou náladu, protože i stres způsobuje obezitu a přibírání na váze. Ale já vám nebudu chuť k jídlu kazit. Teď už si pustíme další písničku. Bude to Bílá královna a na stanici Hvězda teď uslyšíte Petra Kotvalda a Stanislava Hloška.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

Za 10 minut bude 1 hodina a my se pomalu přesuneme do druhé poloviny našeho poledního vysílání. Co nás čeká v následující hodině? Samozřejmě především spousta krásných písniček, ale podíváme se také do historického kalendáře a já vám budu vyprávět svoje zážitky z víkendových cest. Před chvílí jste možná slyšeli naši pravidelnou zdravotní rubriku, ta je vždy na programu v pondělí. A když se podívám na název následující písničky Jen se pousměj od Petry Černocké, tak si říkám, ten nejlepší lék je skutečně úsměv.

jak dým, mizí mi v dál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se bál. Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku.

kde už končí háj, já svůj domov mám. Ráno mlha tráv rosí,

0: a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: jedna odpoledne. Polední vysílání stanice Hvězda právě teď vstupuje do své druhé části. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová. Čeká nás mnoho krásných písniček a mezi nimi také různé zajímavé informace, takové jednohubky. Ostatně už za chvíli o jednohubkách bude zpívat Vladimír Mišík.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je potřeba klást si otázky ve světle letošního Valdajského fóra, na kterém tento týden vystoupily významné osobnosti světového dění, včetně Vladimíra Putina. Hlavními hrozbami současnosti není podle něj střet kapitalismu a komunismu, to patří minulosti, ale liberální globalismus, který zkrachoval. Západ ztrácí pozice hegemona ve světě, Evropa a Spojené státy se už jen marně pokoušejí vrátit se v čase a budoucnost je multipolarismus. Zrodí se tedy nový světový řád, ale bez války? O tom pojednává celý článek politologa a odborníka na mezinárodní vztahy Timofeje Bordačovova.
1: Na stránkách protiprout.info.

To byla jedna z mnoha pohodových písniček, které můžete slyšet na stanici Hvězda. Stačí si najít webové stránky www.hvězda.info anebo si stáhnout aplikaci Hvězda a pak nás můžete mít stále v telefonu a poslouchat nás při jakékoliv činnosti. Už za chvilku se v našem vysílání vrátíme do roku 1967. Tehdy začínalo legendární duo Helena Vondráčková a Václav Neckář. Měli skvělé písně a největší úspěch měli právě ty, kde zpívali o obyčejných radostech života.

0: My se teď v tom rychlém tempu písniček na stanici Hvězda na chvilku zastavíme. Je pondělí 5. října a možná tak jako já ještě stále vzpomínáte na uběhnutý víkend. Já velice ráda cestuji a poznávám krásy a historická místa naší země. No a v pondělí bych vám vždy ráda dala nějaký tip ze svých cest a také se vám svěřila se svými zážitky. Dnes vás zavedu do Domažlic. Byla jsem tam o tomto víkendu, bylo krásné počasí a všimla jsem si tam tedy jedné zajímavosti, kterou můžete zažít pouze v tomto období. A než vám to prozradím, tak Domažlice ještě trošičku více představím. Leží totiž na velice významné trase, v minulosti tudy probíhala cesta do Regensburgu. Takže už v 10. století máme informace, že v tomto místě byla celní osada. Když v 60. letech 13. století král Přemysl Otakar II. Získal Chocko jako dědictví po své matce, dokonce si začal říkat Chocký pán, tak se začal tomuto území více věnovat. Zakládá královské město Domažlice, protože skutečně bylo to takové významné centrum na té trase do Regensburgu a zjevně si od tohoto města a vůbec od celé této oblasti Přemysl Otakar II. Hodně sliboval. O tom svědčí právě náměstí. Je totiž atypické, velice dlouhé a samozřejmě ty základy historického centra už jsou z těch 60. let 13. století, včetně půdorysu ulic. A samozřejmě dříve tam byly 4 brány, dnes se dochovala pouze brána dolní, která je východní, dříve se jí říkalo Pražská, protože tudy se do Domažlic zkrátka přijíždělo z Prahy. Domažlická dolní brána je asi 20 metrů vysoká, je to taková dominanta města a když se podíváte na tu spodní část, tak tam je ještě stále zachovalé to zdivo z 60. let 13. století, kdy se budovaly hradby společně s městem. Já jsem na tomto náměstí stála, tedy o tomto víkendu, nemáme ještě tak dávno, co byla rovnodennost, takže jsem si tam uvědomila ten zajímavý efekt. Slunce vychází v období rovnodennosti přesně nad tou dolní východní bránou a zapadá nad bránou západní. Ta už se nedochovala, nicméně ještě stále je tam pouze taková úzká ulice, protože to místo, kde stávala brána, obklopují domy. Když tam stojíte, tak vlastně vnímáte, jak po té línii náměstí prochází ta trasa slunce. Je to velice zajímavý pocit, taková silná symbolika. Tak ještě než budeme mít pokročilou zimu, tak zkuste si do Domažlic zajet, dokud je slunečno, anebo si tam určitě naplánujte víkend někdy z jara, až bude zase rovnodennost. Když už budete v Domažlicích, musíte ochutnat chodský koláč. Takovou dobrotu jsem ještě nikde jinde nejedla. Ale teď už máme zase nejvyšší čas pustit si písničky. Vidím, že už za chvilku se rozezní hlas Valdemara Matušky, ale ještě předtím píseň Nepřestávejme zpívat. Hezký poslech.
1: Musím to všechno dohnat a špatné předstihnout.

Máme krátce po půl druhé, den s datumem 5. října se už definitivně překlopil do své druhé poloviny. Na stanici Hvězda vás ale i nadále čekají skvělé písničky. Pokud jste si dnes dopřáli dobrý oběd, tak vás možná ta další písnička zastihne u pití kávy. No, při kávě se dobře sní a vzpomíná. Píseň Zvonky štěstí nás totiž vrátí do roku 1987, tedy do let, kdy Karel Gott uváděl na tehdejší scénu české populární hudby mladičkou Darinku Rolincovou.

Josefa Laufra vždy potěší a doufám, že tato písnička dobře naladila i vás. Ostatně na stanici Hvězda máme pro vás připravené jenom samé pohodové písničky. A než se rozezní ta příští, myslím, že bychom se mohli na chviličku zastavit a podívat se na to, co nám říká historický kalendář. Před námi je totiž celý týden. Když se dívám na ta výročí, jsou bohužel většinou velmi smutná. A tak začnu tím pozitivním. V Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grola uzavřena první várka plzeňského piva. To se stalo přesně 5. října roku 1842. Já myslím, že do Plzně je potřeba zamávat a pozdravit, i když jste třeba naopak milovníci vína. Teď už ale máme smutnější výročí. 5. říjen 1547, tak tento den byl obnovený tzv. Svatojakubský mandát, který vydal král Vladislav II. Jagellonský, a to jako opatření proti činnosti jednoty bratrské. Možná víte, že členové byli pronásledováni a poslední biskup této větve byl Jan Amos Komenský. 5. říjen 1938. Díky tlaku po Mnichovské dohodě abdikoval na svou funkci československý prezident Edvard Beneš. Připomínám, že Mnichovská dohoda byla podepsána 30. září. No a v sobotu 10. října bohužel máme výročí, kdy v roce 1938 muselo Československo právě podle Mnichovské dohody odstoupit pohraniční území Německu. 10. říjen 1871, to je také velice zajímavé datum z naší historie. Český sněm totiž tento den přijal soubor 18 článků, které měly zakotvit státoprávní postavení Českého království v Habsburské říši. Cílem bylo získat pro České království širší autonomii v rámci Rakousko-Uherska. Proč ale říkám, že to je smutné výročí? Celý projekt totiž nakonec ztroskotal, a to na ostrém odporu německo-rakouských liberálů. No a máme tu neděli 11. října. To je také smutný den, smutné výročí. V roce 1424, totiž na počátku tažení husitských vojsk na Moravu, zemřel u Přibyslavy hejtman Jan Žižka z Trocnova. Vážení a milí, já vám přeji, ať vám naopak ten dnešní den přinese ještě hodně radosti a ať se vám celý tento týden vydaří tak, jak si přejete. Teď tedy na stanici Hvězda další písnička. Uslyšíme legendární duo dvou Karlů. Bude to Karel Hála a Karel Štědrý. Hezký poslech.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: při poslechu krásných písniček čas skutečně rychle běží. Za chvilku tu máme druhou hodinu odpolední a to je také čas, kdy končí naše polední vysílání. Od mikrofonu se loučí Markéta Vejvodová, ale stanice Hvězda pro vás vysílá dál, no a my se uslyšíme zase zítra přesně ve 12.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: hned je chceš.
1: Jsou 2 hodiny odpoledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkinových vesnic. Ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi orly a kulečníkové tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

karavana směrem po spor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

z paměti se tří svou krajinu marši a dům. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

se mračit, snad bude stačit, že tím končí píseň mám. Get a pine nut bow, just a bun.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Jen dobrou prací získávají se zákazníci. Dobrou jakost zachovává Rolný již skoro 8 desetiletí. Zaměstnává přes 2000 krejčí, kteří zhotovují oděvy doma ručně, jimž věnují největší odbornou péči, kterou jim odborník může dát.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucovský šípy najmou dát.

nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude.

0: pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní.

snadný a ani trochu vadný. Vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce. To pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní,

Všechny, které jsem kdy líbal, mají už muže a spoustu dětí. Někde stala se chyba, kdo za to může, že mám v koši smetí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Kočár s růžovými pentlemi projíždí městem, zase je zima. Pojď, budem se živit písněmi, prodáme prsten s bolestma svýma. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko,

0: zmasl uhlík žáru, Moniko v pět večer v minibaru. Před hlavní poštou křižují se všechny cesty v trafice, prodávají pohlednice a každý v rámci svého srdce hledá kousek štěstí pro sebe nejvíce. Na prstech jedné ruky spočítal bych závratě hlavy, jedna je tady. Říkáš, že máš dva hezké kluky, oba jsou zdraví, jeho bývali jsme mladí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
2: 5. říjen je zasvěcen dvěma svědcům, svatému Placidovi a svatému Maurovi, benediktínským řeholníkům. Kolem roku 530 v době neklidné vlády ostrogótských králů v Itálii svěřovali mnozí římští šlechtici své syny do péče Benedikta, svatého mnicha, který žil v horách nedaleko Subiaka. Podle Řehoře Velikého tehdy Benediktovi předal syna Maura šlechtic Evicius, v jiných pramenech Equicius, a senátor Tertullus k němu přivedl Placida. Oba chlapci byli velkou nadějí svých rodů. Maur rostl ve ctnostech, až se stal mistrovým pomocníkem, kdežto Placid byl ještě dítě. Byli tedy takzvanými obláty, dětmi, které rodiče zasvětili Bohu a svěřili klášteru k výchově. Oba svědce navždy spojila příhoda, kterou Řehoř vypráví v 7. kapitole svého spisu. Mladý Placid šel jednou nabrat vodu k jezeru, příliš se naklonil s vědrem a spadl do vody. Proud ho odnesl od břehu asi na dostřel šípu. Benedikt byl ve své cele, ale vnitřním zrakem viděl, co se stalo, a zavolal Maura, aby běžel na pomoc. Maur si vyžádal požehnání a spěchal na místo, kam proud chlapce zanesl. Domnívaje se, že stále běží po pevné zemi, chytil Placida za vlasy a vytáhl ho. Teprve na břehu se ohlédl a pochopil, že běžel po hladině vody. Následoval spor, jaký se vidí jen mezi svědci. Maur připisoval zázrak modlitbám svého opata, Benedikt zase poslušnosti svého učedníka. Spor z obapolné pokory nakonec rozsoudil zachráněný. Když se octl pod vodou, viděl prý nad sebou opatův plášť. O dalších osudech obou mužů toho víme méně, než bychom rádi. Placid podle všeho doprovázel Benedikta, když se kolem roku 529 přestěhoval na Monte Cassino, jehož pozemky měl klášteru věnovat právě Placidův otec. O jeho pozdějším životě však nic jistého nevíme. Rozšířená legenda o tom, že jako opat zemřel mučednickou smrtí v Messíně, nemá oporu v pramenech. Spis o jeho umučení je dnes připisován Petru Jáhnovi, mnichovi z Monte Cassina ze 12. století, který Placida zřejmě zaměnil se starším mučedníkem Placítem z té umučeným na Sicílii za Diokleciána. Messína ho přesto dodnes ctí jako svého patrona. Maur byl vysvěcen na Jáhna a Benedikt ho před odchodem na Monte Cassino ustanovil svým zástupcem v Subiaku. Podle životopisu, který v 9. století vydal opat Odos Glanfey, Maur později odešel do Gálie a založil na jižním břehu Loáry nedaleko Ange opatství Glanfey, což byl první benediktinský klášter ve Francii. Pravost tohoto životopisu však badatelé dodnes zpochybňují. Římské martyrologium připomíná svatého Placida 5. října, svatého Maura 15. ledna. V novější době byly oba svátky sloučeny, protože oba svědci na začátku života sdíleli společný osud. Benediktinská konfederace slaví oba společně v lednu. Maurovo jméno nese slavná francouzská kongregace mauristů, proslulá v 17. a 18. století svou učeností. Lidová zbožnost se k němu utíká s prosbou o zdraví, především při horečce, revmatu, padoucnici a dně a nemocech z nachlazení. Dodnes se uděluje takzvané požehnání svatého Maura nemocným. Maur je také patronem měditepců a uhlířů, krejčích a obuvníků. Placid je patronem námořníků a bývá vzýván při nebezpečí utonutí. Především však oba světci zůstávají obrazem toho, co svatý Benedikt nazýval poslušností bez otálení. Důvěry tak úplné, že člověk ani nepostřehne, že vlastně nekráčí po pevné zemi. Všemohoucí Bože, ty jsi svatému Placidovi a svatému Maurovi dal už v mládí najít v klášteře svatého Benedikta cestu k tobě a v Maurově poslušnosti si ukázal, že kdo ti důvěřuje, neklesne ani tam, kde pod ním mizí pevná půda. Na jejich přímluvu dej i nám srdce pokorné a poslušné tvé vůle, abychom se nebáli vykročit tam, kam nás voláš a v každém nebezpečí cítili nad sebou tvou ochranou ruku. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Do chlapeckých snů chtěl bych zpátky, něco si přát, haleluja, z těla vyhnat.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No, prosím, prosím.
2: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus.

0: Starý, já bych jí měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu.
1: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Kronbaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus Zdeníčko, no, že jo,
0: říkala. No to poenta je tahle ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Kronbaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Kronbaurová zařvala, říká, tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymýšlený.
3: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Jenom ty a já.

Tejrali jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán, už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězda.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
2: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
3: Ten kojot
2: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro smích slaboch Ben.
1: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

skautů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud by

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v potřebě záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kriminálka kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící

0: dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti Šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký Šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí se s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babišovi lze vytýkat nepochybně kdeco, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání, poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni, takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, anebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

Vlak, to je moje. Snad podle zvuku poznáváte, že tohle teď není žádný courák nebo lokálka, která může zastavit, kdykoliv pan strojůce uvidí na pešunku jahodu. Toto je rychlovlak a veze nás do zemí moravských. Pro takovou jednu, řekněme, vzpomínku.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Při nedostatku vitamínu A má sítnice nedostatek očního podporu a člověk je pak šerostný.
2: Ano, jako kotě.
1: Řídí auto smráka, sejde na křižovatku, svítí červená.
2: Jenže on nevidí červenou.
1: Ne, nemá dost sítnicového purpuru, myslí si, je to černá, patrně tam bude tma.
2: No a co se nestane, povalí příslušníka i s budkou, a to se nesmí. Taková budka je drahá, to se smí jenom v sebeobraně. Potom pozdě lituje, a že neměl o trošku více očního nachu.
1: Ovšem, kdyby ho měl jen o trošku víc, neviděl by zase správně. Neviděl by sice všecko tak černě, ale viděl by to růžově.
2: No jistě, ale takových lidí je málo, mnohem více těch, kteří vidí rudě.
1: Ano, a těch, kdo mají sítnicového nachu akorát. A proč?
2: No, protože jedí zdravě.
1: Ano, protože si připravují jídla na lahůdkovém margarinu Sana.
2: Správně, ta obsahuje dostatek vitaminu A. Na vepři nemůžete chtít, aby měl sádlo s A vitamínem.
1: No, to s tím se smířme. Jednou provždy, že vepř zůstane vepřem a že podle toho i sádlo bude vypadat.
2: Ano, a rostlinné tuky, to je jediná. Sana, vlastní sestra másla, ta je obohacena dokonce 7500 jednotkami vitaminu A.
1: Budete-li mít dostatek erytropsínu, nebudete šaroslepí, nebudete ze soumraku tápat.
2: A až půjdete nakupovat, řekněte bez rozpaku, řekněte Sanu. Vlastní sestru másla.
1: A nebo podzemnicový či sojový olej.
2: A naschledanou.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit. Mambo, kdo nemá zdání a marně se zhání, co je vlastně mambo?

mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo? Každý rád zpívá si mambo. Také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Nedá nám pokoje mambo. Kdo pak ví, čím to je mambo? Také my chcem ještě dnes tančit

0: hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem byl zvedat, tam něco čochtalo, tak jsem se tam díval. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to. Jak když kočka honí myš. Jako když pěsi, na šosi se věsí. To za tmě

0: jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se předvědčí, že přes mi tečno.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké na prostě.

hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

jak malé děti, bych krásy tvoje nespočet. A tak se vlastně do dob vracím, když jsem šel prvně do školy. A jestli přitom

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: tyhle ty housličky na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
4: Dokonce i na basu sobě.
0: To si radši zaspíváme.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo,

0: kolala, z okna koukala.
1: Pěkný den, kamaráde.
0: Jako vymalovaný. Sluníčko svítí, obloha bez mráčku. Ptáci zpívají.
1: A v kapse cinkají stříbrné groše.
0: No, to možná tobě. Já mám jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou.
1: Jo.
0: Potřeboval bych se někde usadit. Jsem řemesla pekařskýho.
1: Já jsem mlinářský. Chodím od mlýna ke mlýnu a nikde nic. Jen přespat nechají, jak už jídla dají. A kam vede tvoje cesta?
0: Ani nevím, kamaráde. Rovnou za nosem.
1: Když půjdeš rovnou za nosem, tak to přijdeš k večeru do Kocourkova.
2: Panečku,
1: tam jsou lidé hloupí jako nikde jinde. Všichni, od purtmistra až po ponocného.
2: Jestli máš pod čepicí, snadno tam získáš nějaký ten groš.
0: A mají tam pekaře.
2: Jak by ne, hned na náměstí. Jmenuje se Tobiáš Kysela.
0: Tobiáš Kysela.
1: Nezapomeň, Tobiáš Kysela. Tak, kamaráde, šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu.
3: Tobiáš Kysela.
4: Tobiáš Kysela, tady je to.
0: Pěkný krám a pěkný dům, asi se mu daří dobře. No co, zkusím to.
5: Pozdrav pánbu, pane mistře.
6: Dejš to. Co dobrého, mládenče?
5: Ale jestli třeba nepotřebujete šikovného tovaryše.
6: Vy jste pekařský? No, nepotřebuju. Ale když už jste tady, zůstaňte na večeři a na nocleh. Maminko, vedu hosta.
5: Moc krát uctivě děkuju. Dobrý večer, paní mistrová.
7: Dobrý večer. Jen pojďte. Večeře bude hnedle. Kolik pak máme hodin?
5: Proč pak máte dvoje hodiny, pane mistře? Stačily by vám přece docela dobře jen jedny.
6: Což o to mně by stačily, jenže my jsme dva. Manželka chce taky vědět, kolik je hodin. Proto máme každý svoje.
7: Tak je to u nás v Kocourkově zavedeno. Kolik lidí v domácnosti, tolik hodin visí na stěně.

0: tá.
1: Paní mistrová. Tak krásně voní.
2: Bramboračka. Já rád.
0: Ale co pak? Co pak, mládenečku? Proč pak nejíte? Nechutná vám?
1: No, ale jak pak by nechutnala? Taková dobrota, jen bych si rád trochu přisolil, kdybyste mi dala trochu soli, prosím vás.
0: Sůl?
3: Sůl.
0: Ale kde pak u nás sůl? Ta je jenom pro ty nejbohatší. Dovážíme ji z dalekých krajů a platíme za ní zlatem.
3: Zrovinka teď všechna došla. Sám purkmistr už nemá ani špetku.
1: A to já mám soli dost? Plný pytlík tady. V ranci, no. Tady. Tak jen si osolte podle chuti.
0: Pro pána Jana. Opravdovská sůl?
3: Namoutě sůl. To musíme hned ohlásit v rádním domě. Honem jeste, človíčku.
0: Jeste.
3: Půjdeme k purkmistrovi.

0: je sůl. No. Opravdovská. Sůl, slaná sůl. Koštněte, sousede.
1: Já už koštoval, je to veritábl sůl.
0: No, veritábl sůl. My od vás koupíme celý ten pytlík, mládenče.
2: Rád prodám.
0: A co pak za ní?
2: No co za ní, to... To nechám na vás, pane purkmistře.
0: Tak co říkáte, sousede, 4 zlaté?
1: Dejte 5.
0: 5? No tak dobrá, 5. 5 zlatých, stačí?
2: Stačí. A tady je sůl.
3: Jenže vám asi dlouho nevydrží. Měli byste si ji nasít na pole.
0: Nasít?
3: No, nasít. Vyroste u zraje, pěkně ji sklidíte.
0: Jej.
3: A peníze zůstanou doma.
0: To je nápad.
1: To je nápad.
0: Hned zítra zasijeme sůl na obecní pole.
4: Mordie, roste to jako z vody, políčko se zelená, jedna radost. Jenom jestli pak bude ta sůl taky dobrá, dost slaná a ostrá.
0: Víte co, sousede? Já to vyzkouším. Nejradši bych to zkusil tamhle uprostřed. Tam je nejhustší a největší.
4: No jo, ale jak se tam dostanete? Vždyť byste všechnu sůl pošlapal a to by bylo škoda.
0: To máte pravdu, sousede, to jsem si říkal taky. A tak jsem dal přinést z rádního domu nosítka. Policajt podocný hajný a městský pohodný je vezmou na ramena, no a donesou mě do prostřed pole. No.
4: Vy, Davida, jak máme chytrého purkmistra. No.
1: Tak, chlapi, hej, rup!
4: Hej, rup!
0: Opatrně, no? Opatrně! Nijak to pode mnou praská! Buď jsem sklouskla, nebo ta nosítka!
4: Už je to tak.
5: No bodej.
4: Nosítka byla schnilá a pan burkmistr se válí v soli.
6: Hej, chlapi, pomozte mi na nohy.
4: Tak co, pane burkmistře, jaká je ta sůl?
6: Výborná, výborná, no to je sůl. Radujte se, občané kocourkovští, naše sůl má sílu a říz, že se vyrovná té nejlepší, jakou jsme kdy měli. Jenom se na mě podívejte, já jsem celý popálený.
4: Ruce a tváře vám jenom hoří.
5: Opravdu.
4: Jste samý pupínek. To je jako od kopřiv.
0: No opravdu, to pálí jako kopřivy.
7: To se ví, teď to taky jsou kopřivy.
5: Mlč, Pepíku.
0: Pepíku, mlč. Počkejte, ty chlapče. Chlapče, pojď sem. Říkáš kopřivy. No a jak pak to víš, že to jsou kopřivy, co?
7: Ze školy, od pana učitele. Smál se a říkal, že jak živ neviděl ani neslyšel, že by na poli rostla sůl.
0: No, víš, chlapče, pan učitel je ještě mladý a nemusí vědět všecko.
2: Tak
0: pak by nerostla. To se ví, že roste.
5: Roste.
2: To se ví, že roste.
0: Jenže, víš, u nás je přece jen špatná půda. To je to. No, tak se nám sůl neurodila, to se nedá nic dělat. No. Musíme ji kupovat dál za drahé peníze v cizině.
4: I to nic, pane purkmistře, jen když jsme zdraví.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že jej současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

až třeba se uraž, bude mi ctí. Řeknu ti zpříma a zkrátka, jaká jsi sladká, řeknu ti svým.

0: Já přijdu za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přijdu za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přijdu naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

0: osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.
2: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svět se bohužel opět žene do propasti, a to vinou dětinských politiků, kteří nemají vůbec nic společného s těmi dospělými. Válka je velmi pravděpodobná, ne však nevyhnutelná. Západní provokace vůči Rusku chtějí totiž překročit bod červené linie. Od něj už však není návratu. Zkrátka, ženeme se v mimořádně nebezpečné chvíli dějin a zároveň mimořádné iracionální době, přinejmenším soudě podle uvažování, jednání a slov západních politiků a médií tváří v tvář hrozící katastrofě. Kdo situaci posoudí objektivně, sotva můžeme pochybovat. Hlavně evropští politici pak tento týden otevřeně obhajovali útok na Rusko v podobě blokády Kaliningradu, ruské enklávy mezi Polskem a Litvou. Například takový polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, zopakovali výzvy dalších politiků k fanatickému útoku. Podle současné jaderné doktríny však takový útok bude Rusko jednostranně považovat za možnou jadernou odpověď. Mělo by nás to zajímat mnohem více a právě před volbami. Celý článek o tom připravil Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

tělo je umření. Tohle to všechno se moc pěkně poslouchá.

jistotu znám jednu,

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá.

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 16. Kontakt.

0: Asi tak v půli cesty zpátky do Sherningu zahlédla Josela kouř. Na první pohled to mohl být temný mrak, ale pak jsme vyjeli na vrcholek kopce a spatřili šedý sloupec pod svrchní rozptýlenější vrstvou dýmu. Josela na něj ukázala a beze slova na mě pohlédla. Za celé dva roky jsme viděli pouze několik samovolně vzniklých požárů, a to vždy v pozdním létě. Oba jsme okamžitě věděli, že chochol před námi stoupá odněkud z blízkého sousedství Sherningu. Vymačkal jsem z polopásáku rychlost, jaké na zničených silnicích dosud nedosáhl. Házelo to s námi uvnitř ze strany na stranu a přesto se nám zdálo, že se sotva plazíme. Josela seděla celou tu dobu mlčky, rty pevně sevřené a oči upřené na sloupec kouře. Věděl jsem, že pátrá po nějakém náznaku, že jeho zdroj je někde před Sherningem, nebo až za ním, kdekoliv, jenom ne přímo tam. Ale čím více jsme se přibližovali, tím menší pole k pochybám nám zbývalo. Závěrečnými metry aleje jsme se prohnali bez všech ohledů na žahadla, divoce bičující do našeho vozu. A potom, v poslední zatáčce, jsme spatřili, že nehoří dům, ale vysoká hranice dřeva. Na naše zatroubení vyběhla z domu Susan, aby zatáhla za provaz, kterým se z bezpečné vzdálenosti otevírala vrata. Co si na nás volala, ale její slova zanikla v rachotu našeho vjezdu. Její volná ruka přitom ukazovala nikoli k ohni, ale kamsi před dům. Když jsme pak zajeli dál do dvora, uviděli jsme proč. Uprostřed trávníku stál mistrně dosedlý vrtulník. Než jsme z polopásáku vylezli, vynořil se z domu muž v kožené bundě a rajtkách. Byl to vysoký, opálený blonďák. Od prvního pohledu jsem měl dojem, že jsem se s ním už někdy setkal. Zamával nám na pozdrav a vesele se zubil, zatímco my jsme se řítili k domu. Pan Bill Mason, předpokládám, jmenuji se Simpson, Ivan Simpson.
1: Už si vzpomínám, řekla Josela. Vy jste tenkrát večer přiletěl k univerzitě s vrtulníkem.
0: Správně, máte dobrou paměť, ale abyste věděla, že nejste jediná. Vy jste Josela Platonová, autorka...
1: Tak to jste úplně vedle, skočila mu do řeči. Jsem Josela Masonová, autorka Davida Masona.
0: Ach, ano, právě jsem si prohlížel původní vydání a mohu-li to tak říct, je to v skutku znamenité dílo. Zadržte na moment, řekl jsem. Ten oheň, ten je docela neškodný. Vítr fouká směrem od domu, ačkoliv se obávám, že mu padla v plen větší část vašich zásob dřeva. Co se tady dělo? To Susan... Bála se, abych váš dům nepřehlédl, když uslyšela moji mašinu, popadla plamenomet a hnala se ven, aby mi dala co nejrychleji znamení. Hranice dřeva byla hned po ruce a to, co s ní udělala, by sotva někdo přehlédl.
1: Odebrali jsme se do domu a připojili k ostatním.
0: Mimochodem, řekl mi Simpson, Michael mě prosil, abych vám ze všeho nejdřív vyřídil jeho upřímnou omluvu.
1: Mně? Zeptal jsem se udiveně.
0: Byl jste jediný, kdo si uvědomoval, jak jsou trifidi nebezpeční. A on vám nevěřil.
1: Ale chcete snad říct, že jste věděl, že mě tu najdete?
0: Dověděli jsme se o přibližné poloze místa vašeho pravděpodobného pobytu teprve před několika dny. Od chlapíka, na kterého nikdo z nás jen tak nezapomene. Od jistého Koukra.
1: Tak Koukr taky vyvázl, řekl jsem.
0: Po té pasece, co jsem viděl v Tinčemu, jsem měl za to, že i jeho sklátil ten mor. Později, když jsme se najedli a na stole se objevila naše nejlepší brandy, vyprávěl nám celý příběh jejich skupiny od začátku. Když Michael Beadley a jeho věrní pokračovali v cestě, ponechavše Tinčem milosrdenství a mravním zásadám slečny Durentové, nezamířili ani do Beaminstru, ani nikam do jeho okolí. Vydali se na severovýchod, do hrabství Oxfordshire. Slečna Durentová nám tedy musela udat nesprávný směr záměrně, neboť o Beaminstru se nezmínili ani slovem.
1: V Oxfordshireu si našli statek, který se zprvu zdál poskytovat skupině vše potřebné a nejspíše by se tam opevnili jako my v Shirningu, ale s rostoucí hrozbou trifidů stávaly se nevýhody onoho místa čím dál zřejmějšími. Do roka byli oba vůdci, Michael i plukovník, s vyhlídkami do budoucna krajně nespokojeni. Vložili do svého nového domova spoustu práce, ale ke konci druhého léta již všichni souhlasili, že bude lepší přiznat porážku a začít znovu někde jinde. Vytvoření soběstačného společenství vyžadovalo, aby uvažovali na léta dopředu, na dlouhá léta dopředu. Museli také počítat s tím, že čím déle budou otálet, tím obtížnější bude každý pozdější přesun. Potřebovali najít místo, které by skýtalo dostatek možností pro rozšiřování jeho hranic a další zvelebování, území pod nějakou přirozenou ochranou, která, jakmile se jednou zbaví trifidů, by úspěšně odolávala jejich dalšímu vpádu. Až doposud odčerpávalo ustavičné zpevňování plotu příliš vysoké procento jejich práce a spolu s jejich vzrůstajícím počtem prodlužovala se i délka oplocení. Bylo tedy na snadě, že nejlepší přirozenou hranicí bude voda. S tímto na mysli prodebatovali relativní přednosti různých ostrovů. Z důvodů převážně klimatických dali nakonec přednost ostrovu White, navzdory jistým pochybnostem o rozsahu území, které bude zapotřebí vyčistit od trifidů. Následujícího března znovu zbalili kufry a stěhovali se dál. Na ostrově, vyprávěl Ivan, se to hemžilo trifidy ještě hustěji než v kraji, odkud jsme odešli. Sotva, že jsme se nastěhovali do velkého venkovského sídla poblíž Godzillu, začali se stahovat k jeho kamenným zdem v celých tisících. Nechali jsme je asi 2 týdny přicházet a pak jsme se do nich pustili plamenomety. Když jsme zprovodili ze světa první várku, dovolili jsme jim, aby se nahromadili znovu a pak jsme na ně zase vyrazili. A tak to šlo pořád dál. Mohli jsme si dovolit důkladnou práci, poněvadž jsme věděli, že jakmile od nich jednou budeme mít pokoj, nebudou nám už plamenomety k ničemu. Mohli jich být na ostrově pouze omezený počet a čím více se jich scházelo vstříc své zkáze, tím větší jsme z toho měli radost. Museli jsme to tak provést nejmín 200krát, než bylo vidět nějaký výsledek. Když se konečně začali ostýchat, táhl se už kolem dokola zdí široký pás z uhelnatělých pahýlů. Kruci, bylo jich tam daleko víc, než jsme si zprvu představovali. Na ostrově bývalo nějakých 5-6 školek, kde pěstovali vysoce kvalitní trifidy. Nemluvě o těch, co stáli v soukromých zahradách a parcích, poznamenal jsem. No, tak to mě vůbec nepřekvapuje. Podle toho, co jsem viděl, tam těch školek mohla být dobrá stovka. Kdyby se mě byl dřív někdo zeptal, kolik jich v celé zemi je, nehádal bych víc než několik tisíc, ale museli jich být 100 000. Byli. Přikývl jsem. Rostou prakticky všude a jejich pěstování se bohatě vyplácelo. Když byli zavřeni v ohradách, na farmách a školkách, nezdálo se jich být tolik, ale stejně bych řekl, že když jsou soustředěni v tak velkém počtu kolem nás, musí být od nich celé oblasti jako vymetené.
2: To je fakt, řekl.
1: Ale běžte tam a nastěhujte se tam a za pár dní je máte na krku. Ze vzduchu to můžete vidět nejlíp. Poznal bych, že tady někdo žije i bez toho sjůzni na táboráku. Ohraničují každé obydlené místo silným temným pásem. No, počase se nám podařilo davy kolem našich zdí řádně proklestit. Snad přišli na to, že jim v těch místech nesvědčí, nebo se jim zošklivilo šlapat po zuhelnatělých pozůstatcích vlastních příbuzných. Bylo jich konečně taky daleko míň. Potom jsme už nečekali, až přijdou sami a pořádali jsme na ně hony. Po celé měsíce to byla naše hlavní práce. Pročesali jsme každičký kousek ostrova, alespoň jsme si to mysleli. Když jsme byli hotovi, domnívali jsme se, že jsme se vypořádali s jedním každým trifidem, co jich na ostrově bylo. Přesto se však příštího roku objevilo několik dalších. A následujícího taky. Teď procházíme každý rok na jaře celým ostrovem, pátráme po semenech zavátých z pevniny a na místě je ničíme. Mezitím jsme se stačili docela slušně zorganizovat. Zpočátku nás bylo něco mezi 50 až 60. Podnikal jsem se svým vrtulníkem krátké lety nad pevninu a jakmile jsem někde zahlédl známky osídlení, snesl jsem se dolů a vybídl skupinku, která tam žila, aby se k nám připojila. Někteří to udělali, ale bylo až s podivem, kolik jich prostě nemělo zájem. Byli rádi, že jim už nikdo neporoučí a nechtěli si na to vzdor svým problémům znovu zvykat. V jižním Walesu vznikla jakási kmenová společenství, naprosto odmítající myšlenku jakékoliv organizace. S výjimkou snad toho minima, pro něž se rozhodli dobrovolně. Podobné tlupy najdete i v okolí ostatních úhelných revírů. Vůdci jsou obyčejně horníci, kteří se v kritické době nacházeli pod zemí, takže žádné zelené hvězdy neviděli, i když jen pán Bůh ví, jak se dostali ze šachet opět na povrch. Někteří se dokonce proti vměšování do svých věcí staví tak rezolutně, že na můj stroj střílejí. Jo, jedna takováhle tlupa se usadila v Brightonu. Já vím, řekl jsem. Mě odtud taky zahnali. V poslední době je takových víc. Jedna je ještě v Maidstonu, další v Guildfordu a jinde. Tyhle bandy byly taky důvodem, proč jsme vás tady v tom zapadákově neobjevili už dřív. V těchto končinách není zrovna nejzdravěji. Nevím, co tím sledují. Padli pravděpodobně na nějaká bohatá skladiště potravin a mají strach, aby se s nimi nechtěl nikdo dělit. Každopádně ale nemá cenu riskovat a tak jsem je nechal, ať si dělají, co umí. Přesto se k nám přidala spousta lidí. Do roka jsme se rozrostli na 300, i když ne všichni pochopitelně vidí. Na Koukra a jeho tlupu jsem narazil teprve někdy před měsícem. A mimochodem, jedna z prvních věcí, na které se ptal, byla, jestli jste se u nás náhodou neukázal. Taky si zkusili svoje, zvláště ze začátku. Několik dní potom, co se vrátil do Tinchemu, přijeli z Londýna dvě ženské a přinesli sebou ten mor. Koukr na ně hned při prvních příznacích uvalil karanténu, ale to už bylo pozdě. Rozhodl se tedy pro rychlé přestěhování. Slečna Durentová se vzepřela. Prohlásila, že zůstane a bude se starat o nemocné a za nimi, že pak přijede později, bude-li to možné. Nikdy se už neobjevila. Infekce táhla s nimi. Museli se narychlo stěhovat ještě třikrát, než ji ze sebe úplně setřásli. Mezitím se dostali až daleko na západ, do Devonshire, a tam se jim nějaký čas vedlo docela dobře. Potom začali narážet na stejné potíže jako my a ostatně i jako vy. Koukr tam vydržel bezmála 3 roky, ale potom začal uvažovat zhruba po našem. Snad až na to, že on na výhody ostrova nepomyslel. Místo toho se rozhodl pro říční hranice a plot, kterým by odřízli od Anglie Cornwall. Když tam dorazili, strávili první měsíce budováním ohrady proti Trifidům a teprve potom se pustili do těch uvnitř, podobně jako my na ostrově. Pracovali ovšem v daleko nepřehlednější krajině a nikdy se jim nepodařilo se Trifidů zbavit. Ohrada sice zpočátku úspěšně odolávala, ale nikdy jí nemohli důvěřovat tak jako my moři a vedle toho promrhali spoustu sil pravidelným hlídkováním. Koukr si myslí, že jednou, až by jejich děti vyrostly a mohly pracovat, dozajista by si s těmi potvorami poradili. Ale do té doby by se ještě jak se patří zapotili. Když jsem je našel, moc dlouho se nerozmýšleli, zda se k nám přidat nebo ne. Okamžitě začali nakládat rybářské čluny a za pár týdnů byli se vším všudy na ostrově. Když Koukr zjistil, že s námi nejste, naznačil, že bychom vás mohli najít někde tady. Můžete mu říct, že tímhle smazal všechno, co jsem snad proti němu měla, řekla Josela. Zdá se, že nám bude velice užitečný, řekl Ivan. A podle toho, co nám povídal, vy byste se nám mohl hodit také, dodal a pohlédl mi do očí. Jste přece biochemik, viďte? Biolog, řekl jsem, s trochou ponětí o biochemii. No, pro mě, za mě si na těch jemných niancích klidně trvejte dál. V podstatě jde o to, že Michael by rád rozběhl výzkum směřující k nalezení metody, jak se s trifidy vypořádat vědecky. Chceme-li to někam dotáhnout, dřív nebo později na něco přijít musíme.
0: Náš problém je ovšem zatím v tom, že těch pár lidí, které pro tenhle úkol můžeme uvolnit, už dávno zapomnělo všechno, co se z biologie ve škole naučili. Tak co? Chtěl byste se stát profesorem? Byla by to, myslím, moc záslužná práce. Nenapadá mě žádná, která by teď byla záslužnější, odpověděl jsem. Znamená to snad, že nás všechny zvete do toho vašeho ostrovního ráje? Zeptal se Denis. No, to záleží na vzájemné dohodě, odpověděl Ivan. Bill a Josela si patrně pamatují hlavní zásady, které jsme stanovili tenkrát v posluchárně univerzity. Pořád se jich ještě držíme. Nechceme pouze rekonstruovat. Chceme vystavět něco nového a lepšího. Některým lidem se to nelíbí. V tom případě pro nás nemají cenu. Nemáme prostě zájem na opozici, která se snaží uchovat co nejvíc ze starých špatností. Jsme raději, když takovýhle lidé odejdou jinam. Odejít jinam, to nezní zrovna lákavě za daných okolností, poznamenal Denis. A já tím nemyslím, že bychom je snad předhodili zpátky Trifidům. Ale bylo takových víc a nějaké místo se pro ně najít muselo. A tak jsme vyslali menší oddíl na Normandské ostrovy a začali jsme je čistit stejně jako předtím White. Přesunula se jich tam asi stovka a vede se jim docela dobře. Nyní tady uplatňujeme systém vzájemné dohody. Noví příchozí s námi stráví 6 měsíců a potom se dostaví před zasedání rady. Když se jim náš způsob života nezamlouvá, povědí nám to. A když máme dojem, že se mezi nás nehodí, povíme jim to také. Když mezi nás dobře zapadají, zůstanou. Když ne, postaráme se jim o dopravu na Normandské ostrovy nebo zpátky na pevninu, jsou-li to takový podivíni, že tomu dají přednost. Zavání mi to trochu diktátorstvím. Jak se vlastně ustavuje ta vaše rada? Chtěl vědět Denis. Ivan potřásl hlavou. Vysvětlování konstitučních otázek by nám zabralo příliš mnoho času. Nejlíp se všechno dozvíte, když k nám přijedete a přesvědčíte se na vlastní kůži. Když se vám v naší společnosti zalíbí, zůstanete. A i kdyby snad ne. Myslím, že vám na Normandských ostrovech bude pořád líp, než by vám bylo za pár let tady. Večer krátce poté, co se Ivan vznesl a zmizel na jihozápadě, šel jsem se posadit na svou oblíbenou lavičku v koutě zahrady.

Viděl jsem do údolí a vzpomínal na dobře odvodněné, ošetřované louky, které tu kdysi bývaly. Nyní už neměly daleko do původní divočiny. Zanedbaná pole byla porostlá houštinami hloží, velkými plochami rákosu, místy zase zaplavená vodou. Vyšší stromy se pozvolna nořily do bažinaté půdy. Přemýšlel jsem o Koukrovi a jeho slovech o potřebě vůdce, učitele a lékaře, stejně jako o práci, kterou bych ještě musel vložit do těch našich několika akrů, aby nás uživili. O tom, jak by na každého z nás asi působilo, kdybychom zde zůstali vězni. O třech slepcích, kteří zvolna stárli a nepřestávali si připadat zbyteční a méně cení. O Susan, které by se mělo dostat šance najít si manžela a mít děti. O Davidovi a Maryině holčičce a o všech dětech, které ještě mohly přijít a které by museli pracovat s námi, jakmile by jen trochu zesílili. O Josele a o sobě, jak bychom museli s přibývajícími léty pracovat čím dál tvrději, poněvadž bychom museli živit více krků a stále víc práce by se muselo dělat ručně. A potom zde byly trpělivě vyčkávající tryfidi. Viděl jsem ze svého místa, jak v celých stovkách stojí kolem ohrady podobně hustému živému plotu. Musí se začít s výzkumem. Musí být objeven nějaký jejich přírodní nepřítel, nějaký jed, nějaký selektivní herbicid a to co nejdřív. Čas zatím pracoval pro tryfidy. Stačilo jim trpělivě čekat, až vyčerpáme zdroje. Nejprve nám dojde hořlavina, potom drát na opravy plotů a budou tu čekat, ať už oni nebo jejich potomci. Budou čekat tak dlouho, dokud se drát nerozpadne rzí. A přesto se nám stal Shirning domovem. Povzdychl jsem si. V trávě zašustily lehké kroky. Přišla Josela a posadila se ke mně. Vzal jsem jí kolem ramen. Co oni si o tom myslí? Zeptal jsem se. Jsou z toho celý pryč chudáci. Je to pro ně těžké představit si, jak tu na nás tryfidi čekají, když je nemůžou vidět. A potom tady se už vyznají a všude si mohou dojít sami. Pro slepého člověka musí být strašná představa, že by měl odejít někam, kde to vůbec nezná. Nevědí víc, než co jim řekneme. Pochybuju, že si vůbec uvědomují, jak je naše situace neudržitelná. Nebýt dětí počítám, že by řekli bez váhání ne. Je to jejich dům a jejich pozemky, rozumíš? Všechno, co jim zůstalo. Je to pro ně hrozně důležité. Zmlkla a po chvíli dodala, oni si to sice myslí, ale fakticky jim to tady už nepatří. Je to přece taky naše, viď? Tolik jsme se tady nadřeli. Opřela si hlavu o mé rameno. Ty jsi to tu přece zařídil a udržoval pro nás byle. Co tedy myslíš? Nezůstaneme tu ještě další rok nebo dva? Ne, řekl jsem. Pracoval jsem proto, že všechno vlastně leželo jenom na mě. Teď mi to připadá trochu marné. Ach, to neříkej, miláčku. Don Quixotství není nikdy marné. Rval ses za nás za všechny a udržel si ty bestie v úctivé vzdálenosti. Jde hlavně o děti, řekl jsem. Ano, o děti, přikývla. Víš, pořád mě straší ta Koukrova slova. První generace dělníci, další divoši. Myslím, abychom přiznali porážku dřív, než budeme skutečně poraženi, a odešli radši hned. Stiskla mi ruku. To nebude porážka, Bile. Jenom, jak se to říká, strategický ústup. Ustoupíme, abychom mohli pracovat a chystat se pro den, kdy se budeme moct vrátit. A jednou se určitě vrátíme. Naučíš nás, jak se zbavit těch hnusných tryfidů a jak jim zase vyrvat naši zemi. Důvěřuješ mi přes příliš, má drahá. A proč ne? No, rozhodně se s nimi porvu. Ale nejdřív musíme odjet. Kdy? Nemohli bychom tady zůstat ještě aspoň přes léto.
Byla by to pro nás všechny svým způsobem dovolená, když bychom se nemuseli chystat na zimu. A dovolenou si zasloužíme. Myslím, že by to šlo, souhlasil jsem. Seděli jsme a pozorovali, jak se údolí před námi rozkládá.

0: tebou ještě hezčí časy. To ti slibuju. Jsem asi hloupá, ale určitě budu plakat, až budeme odjíždět. Vypláču jistě moře slz. Nesmí ti to vadit. Nakonec jsme ale měli až příliš naspěch, aby zbyl čas na slzy.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Kapitola 17. Strategický ústup.

Nebyl opravdu důvod, proč spěchat, jak podotkla Josela. Než bychom se dočkali v Schirningu konce léta, mohl jsem pro nás vyhledat na ostrově nový domov a odvést tam postupně nejužitečnější zásoby a vybavení, které jsme nashromáždili. Nicméně hranice dřeva za domem vzala za své. Nepotřebovali jsme víc paliva, než kolik bylo zapotřebí pro zásobení kuchyně na několik příštích týdnů, a tak jsem hned na druhý den ráno odjel spolu se Susan pro uhlí. Polopásák se pro tento úkol nehodil, a proto jsme si vzali nákladák s náhonem na všechna čtyři kola. Ačkoliv nejbližší železniční skladiště uhlí bylo vzdáleno jenom asi 15 kilometrů, ustavičné objížďky, zaviněné neprůjezdností některých silnic a špatným stavem jiných, protáhly naši cestu takřka na celý den. Nic horšího nás nepotkalo, ale přesto se už chýlilo k večeru, když jsme se vrátili. Jakmile jsme se vynořili z posledního zákrutu aleje, z jejich stran se na nás jako obvykle snesla sprška šlehanců neúnavných trifidů, vytřeštili jsme úžasem oči. Za našimi vraty přímo uprostřed dvora stálo zaparkováno zrůdně vyhlížející vozidlo. Nečekaný pohled nás tak ohromil, že jsme několik vteřin jen mlčky zírali. Pak si Susan natáhla kuklu a rukavice a vylezla z kabiny, aby otevřela vrata. Když jsem zajel do dvora, šli jsme si tu potvoru prohlédnout zblízka. Karosérie spočívala na dvou kovových pásech původu očividně vojenského. Celkově to připomínalo něco mezi houseboatem a amatérsky postaveným obytným přívěsem. Chvíli jsme vozidlo obhlíželi a pak jsme stázavě zdviženým obočím pohlédli jeden na druhého. Vešli jsme do domu, abychom se dověděli víc. V obývacím pokoji jsme kromě členů domácnosti našli ještě čtyři muže v šedozelených lyžařských oblecích. Dva z nich měli po pravém boku zavěšena pouzdra s pistolemi, druzí dva zas odložili na podlahu vedle svých křesel samopaly. Sotva, že jsme stanuli ve dveřích, obrátila k nám Josela naprosto bezvýrazný obličej. Toto je můj manžel, Bile. Představuji ti pana Torrence. Je prý nějakým úředníkem. Má pro nás jisté návrhy. Neslyšel jsem ještě, aby její hlas zněl chladněji. V prvních okamžicích jsem nebyl schopen jediné reakce. Muž, ke kterému pokynula, mě sice nepoznal, za to já jsem si ho vybavil zcela jasně. Podoby, které třeba jen zahlédnete, za to za výjimečných okolností, mají zvláštní schopnost vštípit se pevně do paměti. A nadto zde byly ty nápadně zrzavé vlasy. Dobře jsem se pamatoval, jak tento zdatný mladý muž obrátil v Hempsteadu moji skupinu na útěk. Pokynul jsem mu hlavou na pozdrav. Přejel mě očima a řekl: jestli jsem dobře rozuměl, máte zde hlavní slovo vy, pane Masone? Dům patří tady, panu Brentovi, odpověděl jsem. Já se ale ptám, zda jste organizátorem téhle skupiny? Za daného stavu věcí ano, řekl jsem. Dobrá, konečně se někam dostaneme, říkal přitom jeho výraz. Jsem velitel jihovýchodní oblasti, dodal. Pronesl to tak, jako kdyby mi to mělo říkat něco důležitého. Neříkalo. Dal jsem mu to najevo. To znamená, rozšířil svůj výklad,

Například, že jsem hlavní výkonný důstojník prozatímní rady pro jihovýchodní oblast britských ostrovů. Jako takový mám mimo jiné za úkol dohlížet na rozmístění a rovnoměrné rozdělení kádrů. Opravdu? Řekl jsem. O té vaší radě jsem nikdy neslyšel. No to je možné. My také neměli ponětí o existenci vaší skupiny, dokud jsme včera nespatřili váš oheň. Nechal jsem ho, aby pokračoval. Když je podobná skupina objevena, řekl, je mojí povinností prozkoumat ji, ohodnotit a provést nezbytná opatření, takže moji návštěvu můžete považovat za úřední. Ve jménu legální rady, nebo snad nějaké samozvané také rady, zeptal se Denis. Zákon a pořádek musí být, řekl muž odměřeně. A v jiném tónu pak navázal. Tedy usadil jste se na šikovném místě, pane Masone. To tady pan Brent, opravil jsem ho. Pana Brenta vynechme. Je dneska naživu jen díky tomu, že jste mu umožnil, aby tady zůstal. Pohlédl jsem na Denise. Obličej mu ustrnul v nehybnou masku. Přesto je to jeho majetek. Byl, jak jsem vyrozuměl. Ale společenský pořádek, který sankcionoval vlastnictví, už neexistuje. Jeho majetkové právo pozbylo tudíž platnosti. Mimo to je pan Brent nevědomý, takže nemůže být v žádném případě považován za osobu kompetentní k úřednímu jednání. Opravdu? Opakoval jsem. Pojal jsem nechuť k tomuto mladému muži a jeho rozhodnému vystupování již při našem prvním setkání. Toto druhé ji v ničem neoslabilo. Pokračoval, v sázce je naše přežití. Nemůžeme si dovolit směšovat sentimentalitu s nezbytnými praktickými kroky. Ale keci. Paní Masonová mi sdělila, že je vás zde celkem 8, 5 dospělých, tato dívka a dvě malé děti. S výjimkou těchto tří, pokynul k Denisovi, Mary a Joyce, jste všichni vědomí. To je pravda, připustil jsem. Ha, to je ale značný nepoměr, nemyslíte? Obávám se, že tu bude muset dojít k jistým změnám. V dnešních dobách musíme uvažovat realisticky. Zachytil jsem Joselyn pohled. Byla v něm výstraha. Já však byl dalek toho, abych ztratil rozvahu. Poznal jsem už přímé metody zrzavého mladíka v praxi a chtěl jsem o tom, co má za lubem, zvědět více. Zřejmě si mé přání uvědomil. Bude asi lepší, když vás zasvětím do situace, řekl. Ve stručnosti to vypadá asi takto. Regionální velitelství sídlí v Brightonu. Londýn se nám stal brzy příliš nepohodlným. Za to v Brightonu bylo v našich silách vyčistit část města a uvalit na ně karanténu, což jsme také provedli. Brighton je velké město. Když nemoc pominula a my se mohli pustit do další práce, měli jsme do začátku zásob habaděj. V poslední době už musíme smážet i z jiných měst, ale s tím bude brzy konec. Silnice začínají být pro těžké nákladňáky nesjízdné a mimo to musíme podnikat stále delší a delší cesty. Jednou k tomu samo sebou dojít muselo. Počítali jsme, že tam vydržíme ještě několik let, ale nepůjde to. Snad jsme si taky neměli věšet na krk tolik lidí. Nicméně teď nám nezbývá, než abychom se rozptýlili. Jediná možnost, jak všechny ty lidi udržet naživu, spočívá v návratu k půdě. K tomu se ovšem musíme rozdělit do menších jednotek. Standardní jednotka byla stanovena tak, že na jednu vidomou osobu připadá 10 slepců plus nějaké děti. Usadili jste se na znamenitém místě, plně schopném uživit dvě jednotky. Přidělíme vám sem ještě 17 slepců, takže včetně těch vašich tří to bude celkem 20. Samozřejmě, jak jsem už řekl, plus nějaké ty jejich děti. Úžasle jsem na něj zíral. To myslíte vážně, že tahle půda dokáže uživit 20 lidí s dětmi? Řekl jsem. Ale to je absolutně nemožné. Nejsme si jisti, zda vůbec uživí nás? S jistotou potřásl hlavou. Je to naprosto v mezích možnosti. Usadíme tady dvojitou jednotku a vám nad ní nabízím velení. A říkám vám to zcela otevřeně, že jestli se vám to nelíbí, dosadíme sem za vás někoho, komu

se to líbit bude. V těchto dobách si rozhodně nemůžeme dovolit ani tu nejmenší ztrátu. Jen se tu pořádně rozhlédněte, namítl jsem. Tenhle statek nás nikdy neuživí. Ubezpečuji vás, že ano, pane Mejsne. Budete se pochopitelně muset ve svých požadavcích trochu uskrovnit. Ostatně utáhnout řemen si budeme muset v příštích letech všichni. Ale až děti dorostou, budete mít postaráno o novou pracovní sílu, s jejíž pomocí pak můžete hospodářství dále rozšiřovat. Připouštím, že 6 nebo 7 let se tady pořádně nadřete, ale to už jinak nejde. Potom se za to budeme moct postupně z práce uvolňovat a nakonec na ně jenom dozírat. To je přece přiměřená náhrada za pár let uskrovnění, nemyslíte? S jakou budoucností můžete ve vašem postavení počítat? S ničím jiným než s věčnou dřinou? Dokavat jednoho božího dne nepadnete na poli. A stejně tak budou muset dřít vaše děti. A to jen pro holou obživu, pro holé živobytí, pro nic víc. Jak potom mají z takovéhle organizace vzejít příští vůdcové a administrátoři? Když to takhle povedete dál, bude z vás za 20 let sedřený dědek bez nejmenší naděje na zasloužený odpočinek a z vašich dětí budou burani. My vám oproti tomu nabízíme, abyste se stal hlavou klanu, který na vás bude pracovat a postavení, které po vás jednou zdědí vaši synové. Pomalu mi to docházelo. S úžasem jsem se zeptal, mám to chápat tak, že mi nabízíte jakési feudální léno? Řekl, vidím, že si začínáme rozumět. Pro situaci, v níž se nacházíme, je to přece samozřejmá a zcela přirozená sociální i ekonomická forma. Nebylo nejmenších pochyb, že mi zde předkládá naprosto vážně míněný plán. Zdržel jsem se všech poznámek tím, že jsem znovu opakoval, tahle půda ale tolik lidí neuživí. Prvních pár let je patrně budete muset živit šlichtou strifidů. A jak jsem viděl, o tuhle surovinu nouzi mít nebudete. Krmení pro dobytek, řekl jsem, ale výživné a bohaté na důležité vitamíny. Ostatně žebráci, a zvlášť slepí žebráci, si nemají co vybírat. Tak vy mi vážně navrhujete, abych přijmul všechny ty lidi a živil je krmením pro dobytek? Poslyšte, pane Mejsne, nebýt nás, nežil by z těch slepců dneska ani jediný. A jejich děti taky ne. Musí dělat to, co jim řekneme, brát, co jim dáváme a být vděční za všechno, co dostanou. A kdyby snad odmítali, co jim nabízíme, no, pak se mohou chystat na svůj vlastní pohřeb. Usoudil jsem, že v této chvíli by nebylo právě moudré povědět mu, co si o té jeho filozofii myslím. Přešel jsem tedy na další stránku věci. Pořád nechápu, jakou vlastně roli v tom všem hrajete vy a ta vaše rada? Rada je nejvyšším orgánem a zákonodárnou mocí. Jejím úkolem bude vládnout. Jí budou podřízeny ozbrojené síly. Ozbrojené síly, opakoval jsem hluše. Samozřejmě. Postavíme armádu a v případě nutnosti budeme odvádět brance z těchto, jak říkáte, lén. Oplátkou budete mít právo obrátit se na radu v případě napadení zvenčí nebo vnitřních nepokojů. Začínala mi z toho jít hlava kolem. Armáda. Jistě máte na mysli nějaký menší, pohyblivý policejní oddíl. Vidím, že vám unikají širší aspekty situace, pane Mejsne. Osudová rána, která nás postihla, nezůstala přece omezena pouze na naše ostrovy, postihla celý svět. Všude vládne větší či menší chaos, určitě ano, poněvadž být tomu jinak. Dávno bychom už o tom něco věděli a v každé zemi pravděpodobně pár lidí přežilo. Je tedy jasné, že první země, která se postaví na nohy a nastolí pořádek, bude také zemí, která má šanci nastolit pořádek i jinde, nemyslíte? Nebo byste si přál, abychom to přenechali nějaké jiné zemi a dovolili, aby se stala novou, dominantní silou v Evropě a snad i dále? Jistě, že ne.
je přímo naší národní povinností vzchopit se co možno nejrychleji a zaujmout dominantní postavení dřív, než se proti nám sformuje nebezpečná opozice. Čím dříve tedy vybudujeme ozbrojené síly a v takovém počtu, aby odradili všechny případné agresory, tím lépe pro nás. Na chvíli se v pokoji rozhostilo ticho. Potom se Denis nepřirozeně zasmál. Bože všemohoucí, jen tak, že ještě žijeme? A tenhle člověk by chtěl zase rozpoutat válku. Torrens mu úsečně odpověděl. Nevyjádřil jsem se zřejmě dosti jasně. Slovo válka je nemístně přehnané. Bude to prostě záležitost pacifikace a sjednocení kmenů upadlých do primitivní bezzákonnosti. Bleda, že by ovšem tatáž dobrotivá myšlenka nenapadla náhodou i je, poznamenal Denis. Uvědomil jsem si v té chvíli naléhavé pohledy vysílané ke mně Jozelou a Susan. Jozela kývla směrem k Susan a já pochopil důvod. Dovolte, abych to tedy shrnul, řekl jsem. Očekáváte od nás tří vidomých, že převezmeme plnou odpovědnost za 20 dospělých slepců a blíže neurčený počet dětí. Připadá mi to, slepci nejsou tak nemohoucí, zastanou spoustu věcí, včetně toho, že se budou starat o svoje děti a připravovat si sami jídlo. Vaše vlastní práce se může při dobré organizaci omezovat z větší části na dozor a řízení. Ale budete na to pouze dva, pane Mejsne. Vy a vaše manželka, nikoli tři. Pohlédl jsem na Susan v modré kombinéze a s červenou stužkou ve vlasech. Seděla zpříma ve svém křesle a očima, v nichž se zračila úpěnlivá prosba, přejela ze mě na Jozelu. Tři, řekl jsem. Je mi líto, pane Mejsne, výměr je 10 slepců na jednotku. To děvče s námi odjede na velitelství. Najdeme jí tam nějakou užitečnou práci, dokud nebude dost stará, aby mohla převzít dozor nad jednotkou sama. Moje žena a já považujeme Susan za vlastní dceru, řekl jsem. Opakuji, že je mi líto. Tak zní ustanovení. Zahleděl jsem se mu do očí. Pevně můj pohled opětoval. A po chvíli... Jestliže odsud Susan odvedete, budeme od vás pochopitelně vyžadovat jisté záruky a závazky stran její bezpečnosti. Postřehl jsem několikeré zatajení dechu. Torrencovo napětí mírně povolilo. Dáme vám samo sebou všechny záruky, které budou v našich silách, řekl. Přikývl jsem. Musíte mi dát čas na rozmyšlenou. Je to pro mě něco úplně nového a trochu mě to zaskočilo. Některé výhody mi ovšem došly okamžitě. Naše zařízení se rychle opotřebovává. Najít jiné, nepoškozené, je čím dál těžší. Vidím, že zanedlouho budu potřebovat dobré, silné tahouny. Koně jsou problém. V současné době jich máme nedostatek. Na čas asi budete muset používat lidské síly. Potom, pokračoval jsem, je zde otázka ubytování. Hospodářské budovy jsou příliš malé i pro naše potřeby. A sám nic nepostavím, ani z prefabrikátů. Myslím, že v tomhle vám budeme moct poskytnout pomoc. Probírali jsme se podrobnostmi ještě nějakých 20 minut. Závěrem jsem mu dopřál, aby projevil cosi jako blahosklonnost, a pak jsem se ho zbavil tím, že jsem ho poslal na prohlídku statku s nabručenou Susan, co by průvodcem. Bile, snad pro boha, spustila Jozela, jakmile se za ním a jeho druhy zavřely dveře. Pověděl jsem jí, co je mi známo o Torrensovi a jeho metodě řešení problémů jejich včasným odstřelením. No, to mě nijak nepřekvapuje, prohodil Denis. Spíše se divím tomu, že jsem najednou pocítil docela vřelý vztah k trifidům. Počítám, že bez jejich zásahu by tady dneska takovýchhle bylo daleko víc.
jestli jsou tím jediným, co může zabránit návratu otrokářského řádu, pak jim držím všechny palce.

0: I ten nápad je očividný nesmysl, řekl jsem. Nemá nejmenší šanci na úspěch. Jak bychom se mohli já s Jozelou starat o tolik lidí a ještě přitom zahánět Trifidy?
1: Ale stejně,
0: dodal jsem. V našem postavení nemůžeme jen tak odmítnout návrh předkládaný 4 ozbrojenými muži. Takže ty, miláčku, řekl jsem. Copak si mě dovedeš představit v úloze velkomožného pána, popohánějícího bičem svoje otroky a nevolníky? Kdyby mě ovšem dřív nedoběhli Trifidi. Ale říkal si, poslouchejte, řekl jsem, začíná se stmívat. Teď je už příliš pozdě, aby odsud odjeli. Musí tu zůstat přes noc. Předpokládám, že ráno si budou chtít odvést Susan sebou. Byla by pro ně dobrým rukojmím za naši poslušnost, chápete? A mohli by tu taky jednoho nebo dva nechat, aby na nás dohlédli. No ale takhle to přece nenecháme. Co vy na to? To ne, ale doufám, že jsem ho teď přesvědčil, že na jeho návrh přistupuju. Dnešní večeře musí vypadat jako projev našeho bezpodmínečného souhlasu. Postarejte se, aby stála za to. Každý se pořádně najeste. Děti nakrmte, co se do nich vejde. Na stůl dejte naše nejlepší pití. Dbejte na to, aby Torrens a jeho kumpáni měli pořád plné sklenice, ale sami pijte s mírou. Ke konci večeře se na chvíli vytratím. Vy budete udržovat zábavu v proudu, abyste mi kryli záda. Pouštějte jim nějaké divoké desky nebo něco na ten způsob. A všichni dělejte co největší kravál. Další věc. Nikdo se nesmíte ani slovem zmínit o Michaelu Beadlim a jeho partě. Torrens o kolonii na Whiteu jistě ví, ale netuší, že my také. A teď budu potřebovat pitlík cukru.
2: Cukru?
0: Řekla bezvýrazně Jozela. Nemáme? Tak tedy velkou pixlu medu. Myslím, že ten to taky spraví. U večeře sehráli všichni své role velice přesvědčivě. Zábava nejenže rozstála, ale začala se dokonce dostávat do varu. Jozela doplnila rejstřík tradičních nápojů silnou medovinou vlastní výroby, jejíž hladina rychle klesala. Když jsem se nenápadně vypotácel, byli naši hosté ve stavu blaženého útlumu. Popadl jsem ranec přikrývek a šatstva a balíček jídla, které jsem si připravil už dřív, a pospíchal jsem ke kůlně, kde stál náš polopásák. Hadicí z cisterny obsluhující naši hlavní zásobu benzínu jsem naplnil nádrže polopásáku až po okraji. Potom jsem obrátil svoji pozornost k Torrensovu podivnému vozidlu. S pomocí baterky na ruční dynamo se mi podařilo objevit uzávěr nádrže a nalít do ní dobrý litr medu. Zbytek velké plechovky jsem vyprázdnil do cisterny. Slyšel jsem, jak se v domě zpívá a zdálo se, že všechno jde stále hladce. Přidal jsem k našemu nákladu pár trifidích pušek a několik dalších věcí, na něž jsem si vzpomněl dodatečně, a potom jsem se vrátil a připojil se ke společnosti, jež se nakonec rozcházela v atmosféře, kterou by i bystrý pozorovatel mohl zaměnit za takřka sentimentální bratření. Dopřáli jsme jim 2 hodiny, aby usnuli tvrdým spánkem. Vyšel měsíc a dvůr se koupal v jeho bílém svitu. Zapomněl jsem naolejovat dveře kůlny a při každém vrznutí jsem je teď proklínal. Ostatní přišli husím pochodem za mnou. Brentovi a Joyce byli s okolím domu natolik obeznámeni, že nepotřebovali pomocnou ruku. Za nimi šla Jozela a Susan, které nesly děti. David v jednu chvíli ospale zakňoural, ale Jozela ho v zápětí utišila rukou přitisknutou na jeho ústa. Usadila se vpředu s Davidem stále v náručí. Ostatní se nadspali dozadu a já za nimi zavřel dveře. Potom jsem se vyškrabal za volant, políbil Jozelu a zhluboka jsem se nadechl. Na protějším konci dvora se mačkal proti vratům chůmel Trifidů jako vždycky, když jsme jim dali na pár hodin pokoj. Z milosti boží chytl motor hned na poprvé. Seškrtil jsem plyn, udělal kličku kolem Torrensova vozu a vyrazil proti vratům. Těžký nárazník polopásáku je s prásknutím prolomil. Valili jsme se kupředu, ověnčeni drátěným pletivem a přelámanými kusy dřeva, srážejíce k zemi dobrý tucet trifidů, zatímco ostatní po nás zuřivě šlehali svými žahadly. A pak jsme před sebou měli volnou cestu. V místě, kde nám zákrut vstoupající silnici dovolil pohlédnout dolů na Schirning, jsme zastavili a já vypnul motor. V několika oknech statku se svítilo a po chvíli zaplály i reflektory jejich vozidla a oblily dům jasným světlem. Ozvalo se chroptění startéru. Když motor zabral, projela mi tělem mučivá úzkost, přestože jsem věděl, že naše rychlost je několikanásobně vyšší než toho jejich neohrabaného výtvoru. Vozidlo se počalo trhavě otáčet na svých pásech směrem k vratům. Ještě než však obrátku dokončilo, motor zaprskal a zmlkl. Znovu se rozvrnil startér a podrážděně vrněl dál, leč bez výsledku. Trifidi zjistili, že vrata jsou stržena. Viděli jsme ve svitu měsíce a odraženém světle reflektorů jejich vysoká, štíhlá těla, jak se klátí v nemotorném průvodu do dvora a další, jak kolébavě sestupují alejí, aby je následovali. Pohlédl jsem na Joselu. Žádné moře slz neprolévala. Neplakala vůbec. Oči se jí svezly ze mě na Davida, spícího v jejím klíně. Mám všechno, co doopravdy potřebuju, řekla. A ty nám jednou vrátíš to ostatní bile. Důvěra ve vlastního manžela je sice hezká věc, má drahá, ale... A ne, kruci, žádná ale. Máš pravdu, já vám to vrátím. Vylezl jsem z vozu a šel odstranit z předku vozu trosky plotu a setříc ochranného skla po vlak jedu, abych viděl na cestu, která nás měla vést přes vrcholky kopců stále k jeho západu. A zde se můj osobní příběh prolíná s příběhem všech ostatních. Najdete ho ve skvělých dějinách naší kolonie z pera Elspeth Kerryové. Všechny naše naděje se nyní soustředují k tomuto ostrovu. Zdá se krajně nepravděpodobné, že by z Torrencova neofeudálního plánu něco vzešlo, přestože řada jeho lén dosud existuje a jejich obyvatelé, jak se doslýcháme, vedou za svými palisádami život plný bět a zoufalství. Ale už jich není tolik jako dřív. Čas od času nám Ivan hlásí, že zase další byla dobyta, a trifidi, kteří je obklopovali, že se rozešli, aby posílili své druhy obléhající jiná místa. Musíme tudíž na úkol před námi pohlížet jako na úkol výhradně náš. Domníváme se, že už víme, jak na to. Ale pořád nás ještě čeká spousta práce a výzkumů, než nadejde konečně den, kdy my, nebo naše děti, nebo snad děti jejich dětí, překročíme mořské úžiny a podnikneme velké křižácké tažení proti trifidům a poženeme je dál a dále, dokud nevymítíme i toho posledního z tváře země, kterou si uzurpovali.

tak pak je dnes u nás doma. Když si mlha lehá do vřesu a když z

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli zkratkou rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů takzvaných, sice začala ve Zlínském kraji, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v potřebě záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kriminálka kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v krajích, to byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku, v menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných krajině i lidskému zdraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická nenávist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí si s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babiševi lze vytýkat nepochybně kdeco, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje, a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří do rozkradené tomboly něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, rozhodne se, že loupež ve tmě vrátí. Jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby. často velmi úspěšní. A nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala.

0: noc s hvězdou.
1: Je před ňam. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozvicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěbetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý obloci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terezo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a nakláňalo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu zacíni se jíst. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíkal až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tem jich probralo známé vrzání. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. To cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, a i dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čertovský plán zesumírovaný. Hodí ju jich nekému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, keho jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letoru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl aj domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel jak prvním chalupám, už pozorno merčili, lesí někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma, spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kyšky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat.

Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tydli vrz, tydli vrz, tydli vrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým ozemenem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trámama na stropě. A cvrči mu do toho vyhrávali. Ráno, když ľudé uviděli, tož nebyl k poznání. Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po cvrčkoch. A třetí noc spálí k nás na hůře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou jízbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout, ale to už měl ze zdi aj Maltu okřápanou. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spity radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holének, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zavrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, když stáli před soudnou stolicou. Pán soudci, měli s těma dvouma cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl. Ale strýc Kordula také ne.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, myslím, že jsem tu dobře. Mám totiž pocit, že jsem jinde. Někde jinde. Já jsem si totiž vždycky přál vstoupit jednoho dne náhle někam jinam. Do jiných míst, do jiných časů. A tohle je nádherná krajina. Je to krajina jakoby vytvořená z žen. Krajina barev, vůní a snu. 6 žen a 1 kniha. Buďme diskrétní, pokud jde o ženy, a pokud jde o knihu, buďme smělí a troufalí. Vida deník. Uprostřed noci deník. A na stránce prvé popis osoby. Mé jméno je Jindřich, příjmením 8, kaštanových vlasů, vousů, výška 171 cm, zvláštní znamení žádné. Otisky mých prstů najdete kde? Na všech hezkých ženách. Kde? V Londýně. A na stránce poslední báseň. No prosím, někdo básněmi začíná, někdo končí. Je mi dnes Bůh ví kolik let a vím, že už mám na kahánku. A těžko, že bych dneska svet jedinou hezkou Londýňanku. Do deníku na bílou stránku básničku píšu akorát. Až dopíšu, udělám kaňku a potom už mě nechte spát. Všem hezkým ženám v Londýně a je jich hodně na mou čest. Chci říct, že jsem v tom nevině, že vzal jsem si jich jenom 6 a ještě k tomu z cizích měst. Dnes bych jen připít chtěl jim rád, ať jejich zdraví pevné jest. A potom už mě nechte spát. Láska je ošemetná věc, konečně však to račte znát. Nic nezbude z ní nakonec. A proto už mě nechte spát. Komu to asi psal, komu to věnoval, té první Katy Howardovi? A nebo ty druhé? Tady Anna Bolejnová. Anna Bolejnová je krásná. Je krásná snad až moc. Nerad s ní proto chodím do společnosti. Lidé se totiž dívají. Nejsem žárlivý, ale jsou pohledy, které nesnesu. Ty pohledy patří Aně a říkají si pěkná, máš svý proporce a ty ti nikdo neveme. Tak mluví jejich pohledy. Jejich ústa však říkají, gratulujeme, veličenstvo. Jistě jste šťastno. Bylo bych šťastno, kdyby byla méně krásná. Proč trošku nešilhá, nebo nemá vpadlý život, nebo tak něco? Celou noc jsem nespal, chodil, přemýšlel a vymyslel. Anna se nesmí dozvědět o své kráse. Ráno jsem proto jen tak, jako by nic nadhodil. Poslyš, Andulko, ty bys měla mít lepší figuru. Tohle nic není. Ale ona se smála a řekla, že jsou jenom 2 možnosti. Buď prý si dělám legraci, anebo jsem pitomec. Ujistil jsem jí, že si dělám legraci, ale ve skutečnosti jsem pitomec. Žárlivý pitomec a nic víc.

0: Noc s hvězdou.
1: Takhle se budu dívat, jak se bude klíčat. Já jsem obliče, umíte obřítele kasa, jak krátí ven obliče. No. Protože já to, ano, prosím, vážená inspekce, já jsem kas. Ano, já jsem ho nepopravil, ale já ho nemůžu popravit, protože dietina nefunguje. Tepelka se zatekla, tepelka nejde nahoru ani dolů a je mrcha. Nenadávej tepelce mrch. Já tady mám, to je mrch, který jsem pořádný stroj a bude po hlavu kratší, jen to pukne. A proč pak ty si ty dámy nechce dělat? To byla tvoje povinnost. No to jsi měl to ruský herci. Ale to záleží, je to všechno ruský herci. No jo, no to je takový, to je taková hafima, tak to jsi měl hebrejský. A to bylo, že to říká. Já proč pak si ty dámy nechce dělat? To byla tvoje povinnost. A proč pak jsi na ulici i toho doprova tam dvíli tady máme, nebo si tam nedoplával, nebo to já vím, co má pořádný tam dělat takový situaci, aby se dostal představený. Když se mi zatekla čepel, tady kopil voditele a ostatní osazenstvo a poprava být má, ale nemůže být. Mluvuj si, vytmé hono, Kendrian, morgen, morgen, nurmi, oute, fagen, ale, hunkor, lejte. To se chceli nemluv, my tady holandci.
2: Takže to bych byl, no.
1: Povídám, když jsi ty defekty, ale, no, to chceme. Já, to, já si říkám, že ty, ty musí být k tomu, co. Tak teď jsem nevyšetlí, co bych měl být, a ty tě kabáky, nebo já nevím, co, nebo, tak ono se nevyvážu, tak nebo
2: klipat.
1: Já, tak mě sklepilo to učení, kdyby ty byl, že tomu tady jsme. Vy jste tam dávno nemusel být. Já jste bych tady nemusel být. Vy tady opravdu dávno nemusel být. Ale někdy bych chtěl, ale kdyby všichni byl pod všemi. Někdy bych všichni byl pod všemi. Tak já jsem tady nemusel být, protože jsme už dávno potravili. To odkládá se takovou dobu. Já jsem dávno tady nemohl být prach a pokel. Já jsem mohl být dávno pod dnem. Tady někde jsem mohl vytvíčit znovu z hostinčkách nebo z nějaký pěstnice nebo takhle. 25 let tady činný, smutný, víc na hodky, nepopravený jsem, celý živej, celý tlustej, celý omrzej. Já bych smutný žil nechtěl bej, se pokud akra, akra mejí, mě vyplatí, jste vnitřní, ti vede náramě bezce, a že ty si blázen tou, ti dalám. Já to je tak blázen. Já jsem vlastně popravený člověk. Já jsem vám to je. Ty to nemůže jít, ale já jsem tady. Jestli že to je jemný, když já mám být na to, já mám matka stěžovala mateční stížnu. To já jsem podal, mateční stížnu jsem podal, a oni mi řekli, ne, víc se přítavím tvůj, a na to je trest smrti. Máte štěstí, že jste neřekli, kdyby jste odpoutenej dva na odstrop a poprava a na vejmon větší, když jsi si zejře, to nebyl zanedbal. To pak tu odvaží o tohle, to když jsi vlastně mrtvej a to bude se to žije, když mě brzí. Tak si koukej, buď rád, proti živej, když já to mám rád, to umíš dolej za člověkem, ale abych člověka popravil, to ne. Teď jsme koukaný, nebo to mi stojí, ale prosím. Člověk není člověk, to kamarád, myslí si, máš kamaráda, kamarád tě popraví, o hlavu tě zkrátí, slepeš se, kamarád oblíkne. Takovej koukek, jako je hlava, to nějaké 40 centimetrů. No, ať mám tedy, no, máš pakovat. Půl metru, no a půl, to musí narozbit kamaráci. Není hodně, když se to tady vaše smutá, podívejte, do toho nejde. Podívejte, je to rozdadný, celá ta bílečína. Za to tahám, jak si to tady nespadne, houby na tom rozkoume, líčejníky.

0: Počkej, až budu popravený, můžeš toulet mou hlavou.
1: No tak, dáme to nahoru, půjďte metody, si to nikdo nevšimne. Bude to zase festo.
0: Teď co mlítáš, teď chceš tam. Tak honem, připrav to, dej mi tam hlavu, aj to lítá, já to musím být ta. A už tady nesmím být.
1: O pána králeče, prosím, počkej.
0: Chcete, mě nebude učit
1: potravu. Opravdu,
0: popravdu. Měl, musím.
1: No tak, teda musím, ne? A to nejde tak rychle, to jsou ti taky formality, ne? Já ti musím odstíhat hlavu.
0: Dneska se to bys mě stíhal, teď odstíhej. Můžeš potom stíhat se strancou masínkou. Můžeš ti odstíhat do hola a já ti nevynadal.
1: Ale co se to vypadá, to já ti můžu celkem.
0: Co by ti kouzlo po vlastně? Taková čepelka kouzna, zradí se to. Ty se to může dokonce i zadný. To nebude žádná, ale já se taková poprava. Je život to nebezpečná, ne?
1: A na poslední cení, jak můžu dát dobrý. A se dívím na tom, že to ještě nikdo neudělal.
0: Protože poslední sání to musí respektovat, víš?
1: A ty víš, rozumím. Že to žít tak naživu. A že právě je poslední sání, aby se poprava nekonala. A když je každý dobrý, tak ti to udělá.
0: Ne, to by byl...
1: To tak dobrý, tak je tak.
0: Ne, to je dobrý,
1: tak musí být tak.
0: No, nenadávej mě. No, nebrej. No nebreč. Ano, tak koukejte. No nebreč. No nerozčilujte, no. Vždyť to nic není na tom, no boží. No nebreč. A nejde spagátek, odstříklíš, nebojí, hlavníčka, ulítne, no a půjdeš domů a budeš tady sám a budeš veselo. No.
1: To věce to, veď si se.
0: Kdo tě bude potom ukrýt, ne?
1: No, tak to se nějak udělá, boží.
0: A potom mám já vůbec zaručený, jaký čistý, že mě nebude chodit ztratit.
1: No,
0: když bych si náhodou chtěl, nechtěl, abych se ztratil, tak já mě dá tady lístek, co tě někde necháš. Jdu hned a já zatím budu ztratit, nebo budu útět v komíně, nebo si budu útět ve stranici, nebo co bude chtít. No, když jsme kamarádi, no tak zastratit, ona v tom mě nedá žádnou. Tak já jen na sebe koukám, ty opravdu zopříliš svýho a já tě budu muset popravit.
1: No, to vidíš, to nechom hodně slovo,
0: tak pojď a jak se tam dává.
1: Já mám, já řekni,
0: odkej, bude to no.
1: No, počkej, nech mě tady, tam mě chce hled, kopeli.
0: Potom ty chce musí vyvést na popravičku.
1: To je formalita.
0: Ano.
1: No, tak to jdeš.
0: Formalita, prosím, to já. Já mám všechno pravou právo na dejstek rynu, na dejstek na posilněné, já mi pozíte na pravdě, já mi musím dát rynu. Kde já se sežem, nesme, a teď se já dozvěděl, já tam čekám na rynu.
1: Poslouchej, jistý ulicníku, to tady vidím, ty sám zatlouk pod tu čepelku hřeb. Ty jsi tam dal hřeb,
0: no tak způsobem.
1: Tak tohle ty mě děláš, tak ona fungovala a ty si 25 let.
0: To já tak nenechám. Teď jde svým pravidlem.
1: Plavím se do mě, starozemí, plavají z níku a tam tedy plavím. Jo, to budu dělat a já jsem dostanu nový stroj a to bych se na to podíval, abych nebyl mohla ukrat.
0: Tak dobře, ale já se plavím s tebou a já tě upozorňuji, že já si žádám revizi tvýho procesu.
1: No, abych já popravoval nevinnýho člověka.
0: No, a oni si pak představili ten dvor a jdou do toho města a tam se to děl dál, to už vám to nemůžeme dělat, protože to bych na to byl moc dlouho a mimo to, když jsme dostali na sítě a mimo to je to v divadle a mimo to a tak dále a nyní přijde jako takový jednotka plný to zvláštní číslo, no zvláštní číslo, číslo, číslo, číslo.
2: Za hodinu bude půlnoc.
3: Slyšte.
2: Stanice Hvězda.
3: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic, ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi Orly a kuličníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách Akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný. Co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo, no.
1: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nejedlý. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No.
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezké holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvez děvčata na Petřín do Bludiště.
1: Do Bludiště, a co, tam budeme rád naschovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Ne, já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pou.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
2: No.
3: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
3: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
4: No jo, to je výborný for.
3: Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.

jak čas máchnul perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí, další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jestřáb čas.

uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí. Do svých křídel, co vzal, je zčáp čas.

0: Noc plná hvězd.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisy Hák.
2: Poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No ne, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevyne spaní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
1: Proč bychom měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodný a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Děte.

0: jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
0: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
0: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
0: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
0: Ale depak nevyšel.
1: Vždy jste říkal, že jste se šel podívat.
0: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
0: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
0: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
0: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
0: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukradl?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
0: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
0: No, ten by panečku koukal.
1: Já myslím toho, co tam byl.
0: Jo, toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
0: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No. A nic se mu nestalo?
0: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
0: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
0: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
0: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
0: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
0: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, kdy si budeme počasí řídit sami.
0: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
0: Jože, vy byste mi dál, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
1: No, tak dál, mohl byste mi říct barvu?
0: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
1: No. Taková jako trochu lila, ne?
0: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
0: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
0: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
0: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
0: Depak, on mi žádnou neukazoval. A kdo ví, jestli mě vůbec u sebe?
1: Ale já myslím postavu.
0: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
0: No tak v obličej měl takovou jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
0: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
0: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
0: ale
1: co?
0: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lékat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
0: No pardon. Já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
0: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
0: A víte, že to je možný?
1: No.
0: On trochu šišlá.

0: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
1: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pižulkovou?
0: Ano.
1: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
0: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
1: Ne, v tom autáku.
0: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
1: Ano, ano.
0: Tak můžete jít.
1: Děkuji, odstivě.
0: Jděte, jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
1: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.

0: noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu
1: do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád, ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedeme na ostro, byl tam takový verbuňk, že, to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňk, a oni ty ruce takhle, ale zvadlí úplně. Stop! A byl už jaksi nervózní a... Říkal jsem vesele, kamera. Že oni zase, jak si...
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám vesele! Vesele! Uškrtil šohaje.

0: ten horší je. Je tygr, tygr, tygr z Indie. Koncert týdne se nerožije.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
2: Pro boha, co zase?
1: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
2: To je od ní hezky. No,
1: já si myslím taky, že je to od ní hezky, vy.
2: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
1: Ona říkala, že nemá čas.
2: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
1: Pane, jo, třeba nám chtěla udělat radost.
2: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
1: Hele, Karle. Tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
2: No a kdy to je?
1: No, ona říkala ve 8.
2: Ve 8. No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
1: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
2: Jo, moment, počkej. No. Ještě jsme nejedli.
1: Ale večeře mám taky hotovou. Dělej.
2: No dobře, ale taky se musím oholit.
1: No tak díky. Já. A ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
2: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
1: No,
2: takhle člověk neví, náhodou v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
1: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
2: No.
1: Já se z tebe zblázním.
2: Co je?
1: Namáčíš tu štětku do polivky.
2: Ježíši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát já. Teď mám polivku, samou bublinu.
1: Dobrý vývar to byl. No to už nikdo nemůže jíst.
2: No, víš co? Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
1: Ty jsi vtipnej, ale máš
2: babušci
1: a jes.
2: No. To je celá večeře.
1: Ne, tady máš ještě hořčici a dělej.
2: A co bude jíst kluk, prosím tě, až se vrátí?
1: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak.
2: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
1: No a co mám asi tak dělat, no?
2: Přišívat knoflíčky a ne trejdat každý den.
1: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
2: Jo, z hladu.
1: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
2: Já, Ježíši Kristo!
1: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
2: Já jsem si pogriloval celou ruku.
1: A proč jsou tady dvě dírky?
2: No.
1: No tak proč si tam nedáš ty briljantový knoflíčky?
2: Zdržuješ. Briljantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briljant, který stojí 6,30.
1: 24,50. Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla poslední, jak jsi
2: byl. A nebo
1: ty hnědý?
2: No, klidně.
1: A nebo tyhle ty, co? Počkej, tyhle ty, hele.
2: No. No jo, ty jsou prima. Ježíši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovu košili na sobě.
2: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
2: Ježíši Kriste,
1: ty jsi si ji vzal.
2: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
2: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
1: Zapni mi to.
2: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehejte.
1: Já čekám, co dělám? Oh. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
2: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na 8.
2: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Kaniku, pazem.
3: pořádku, Vaní. Sedni si, sedni si. Teď máme klid.
1: Kali, klid. Je pár hodin.
3: Podívej se, vám se prášek.
2: Prášek?
3: No jo, to
2: na co to je?
3: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
4: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost. Dost, jo? Klid,
3: no,
2: do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale mudu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano,
2: ne?
3: Ano.
2: Podívej se. Pojď sebou.
3: Já jsem.
2: Už je skoro osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Ano, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No, jdou
2: ti. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Kale.
2: Co?
3: Sexy?
2: To tady v žádném případě, miláčku.
3: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš, jo? Legitimaci máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš?
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je...
3: Do ruky?
2: No to bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jsi jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic,
2: neděje?
3: Je sem, no, nebo je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste.
3: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: Noc s hvězdou.
1: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měly pražské sbory měšťanské. Neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vryl v lícní svaly a nemohl jít z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici, v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 16:00 odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 16:00 byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorce. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříštěk pod mrtvolou. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale...

Mimochodem, co se vyprávělo o ovdovění paní Rusky. Tenkrát byla u každého dělostřeleckého pluku zvláštní setnina bombardérů. Mladí buclatí hoši, krev a mlíko. Tu setninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. Prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. Ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem. Rty se jí začaly chvít. Bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila jí. Dej mu pánbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska. Ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí, kam chtějí. Takhle je líp. Nebo štíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák. Jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila. Jen trochu ho natáhla. Jako by byl živ. Ne. Já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána, prosím, plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. To je hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal 9 let, mohl radši čekat ještě 9x9. Ta byla, pane, povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější a hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska ani zpozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše.
Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář.

nebo Štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebo Žák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové, ale on je na všechno trest boží, na všechno, vždyť on také nebyl poctivý, nechme to. Kdyby si byl vzal chudou tondu, s kterou měl přece dítě. Zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhl ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem: ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmíl, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámu si na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprosně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus hučelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl: neopovažte se už, jak tě živa, na nějaký funus, teď můžete jít, šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprv chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z popůl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Stařičký autobus

a teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj,

0: Noc plná hvězd.
1: Roztoužení se to jmenuje.
2: A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jednak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama, divadlo, prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš, úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný, já vystačím. Říkají o mně, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, v roztouženém zadu mám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to v roztouženém zadumání.
1: To je
2: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
1: Ano, ano.
2: Takové to obrácení do sebe, že ano?
1: To je tohle.
2: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
1: Já.
2: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svět se bohužel opět žene do propasti, a to vinou dětinských politiků, kteří nemají vůbec nic společného s těmi dospělými. Válka je velmi pravděpodobná, ne však nevyhnutelná. Západní provokace vůči Rusku chtějí totiž překročit bod červené linie. Od něj už však není návratu. Zkrátka, ženeme se v mimořádně nebezpečné chvíli dějin a zároveň mimořádné iracionální době, přinejmenším soudě podle uvažování, jednání a slov západních politiků a médií tváří v tvář hrozící katastrofě. Kdo situaci posoudí objektivně, sotva můžeme pochybovat. Hlavně evropští politici pak tento týden otevřeně obhajovali útok na Rusko v podobě blokády Kaliningradu, ruské enklávy mezi Polskem a Litvou. Například takový polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, zopakovali výzvy dalších politiků k fanatickému útoku. Podle současné jaderné doktríny však takový útok bude Rusko jednostranně považovat za možnou jadernou odpověď. Mělo by nás to zajímat mnohem více a právě před volbami. Celý článek o tom připravil Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: To je ale hromada věcí. Jak to mám najít? Na vrchu to nikde není, tak snad ve spod. Močka, trochu to nadzdvihnu a... Je, pomoc, pomoc!
2: Kluku jeden, co jsi to udělal? Hurvajs, kde vlastně jsi?
1: Tady ve spod. Počkej, tak došla pěkně na ruku.
2: Tak počkej, kde máš nohu, ukáž. Ukáž, Hurvajs, vytáhnu tě za ní. No, no, pozor. Hej, rup! No, no a už je to.
1: Jej, damánky, už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho. Žádné zbytečnosti, ale brž k životu nezbytně potřebné věci, Žano.
1: Třeba k životu nezbytné 2 metráky starých časopisů List paní a dívek, Žáno.
2: Bude, Džejo, takové čtení, abys věděl, už dneska nevychází.
1: Se nedivím.
2: To byla krása. Třeba jak on si ji chtěl vzít a ona nechtěla, pak zase ona nechtěla jeho a on nechtěl, pak si vzali každý s někým jiným než s tím druhým, úplně s cizím, Žano, no to ti bylo... Ale tomu ty nerozumíš.
1: To je taky moje štěstí, jinak bych měl uzly na myslivém traktu.
2: Tak moc nemluv, hele, než brblej pořád a koukej to rovnat. Jsou tu samé předměty, které mají svou váhu.
1: Hlavně ta bedna, co mě vzala do hlavy. Co v ní vlastně, co v ní je, taťuldo?
2: Korkové špunty.
1: A na co?
2: No na co, potřebuju je. Co když se nám porouchá roura, Žano? Čím to ucpu?
1: Jak vidím, tak se nám mohou roury rouchat na pořád. Máme zásobu zátek do roku 1995. A co ty hadry?
2: Hadry, hadry. Vždycky odložené svršky, si pamatuj. Všechno se může hodit, Žano.
1: Spíš vyhodit. Prosím tebe, vždy jsou to díry obalené textilem. Všechno tu tak bez užitku leží.
2: No a co, má si to snad sednout?
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.

objevoval svět, až nová epocha

proto musel tolik let pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát, ale

našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spál, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak.

Zabouch jsem dveře, ale marně. Jakoby zavřel bufet na plovárně, jakoby s prstem hášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas, kolem ní se patolilo pět malých

housle po tátovi staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixér i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co si tu nanosil, vezmou si jiní a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticípou hvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírnik z jediné chvíli, vzali a zmizeli, pak

0: Noc plná hvězd.
1: Já tady mám dopis jedné maminky, která má starost o svého syna. Píše, že dříve trpěl častým nachlazením a teď se bojí, že mu bude na vojně zima. A my můžeme odpovědět, že rozhodně ne.
2: Že našim vojákům skutečně v zimě chladno nebude, o tom nás teď přesvědčí pracovník výstrojní správy Ministerstva národní obrany, podplukovník inženýr Anton Tocik. Soudru podplukovníku, čím tedy naši vojáci budou vystrojeni v zimě, v polních podmínkách a při vojenských cvičeních?
3: Ukážeme si to na názorné ukázce. V zimě budou vojáci vystrojeni těmito výstrojními součástkami. Ponožky zimní nebo podkolenky. Podle normy náleží vojákovi 4 páry.
2: Přiznám se, že jsem byla velice překvapena. Nikdy bych nevěřila, že vojáci mají tak perfektní a kvalitní výstroj. Ponožky i podkolenky patří mezi nejlepší, jaké se u nás vyrábějí. I vlastní provedení by sneslo ta nejpřísnější měřítka. Boty by také rozhodně obstály i v těch nejtěžších podmínkách, třeba horských. Nejen, že musí výtečně hřát, ale mají i velmi účelný tvar. Kdyby se prodávali v obchodech, byl by o ně zaručeně velký zájem.
3: Košile 21. Náleží vojákovi 5 kusů. Vložky do kalhot, blůz a kabátů stejnokroje 60. Náleží vojákovi po jednom kuse. Za další kalhoty, blůza a kabát.
2: Vše je z vynikajícího materiálu.
3: Límec z umělé kožešiny. Ušanka plyšová. Rukavice zimní 55.
2: O dokonalou výstroj je tedy postaráno, to jsem si sama ověřila. Ale v tomto případě je důležitá ještě jedna věc.
3: Pro správné vystrojení a funkčnost výstrojních součástek je velmi důležité, aby tyto byly přesně velikostně přizpůsobeny na tělo vojáka. Správně vystrojený voják má vypadat takto.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Ve staré lázeňské knize se můžeme dočíst o mnoha vzácných hostech. Podívejme se tady například. 16. července 1839 herr Nikolaus von Gogol Beamte a začátkem června 1857 herr Johann von Gonscharow Kaiserlicher Russischer Staatsrat. Tak tedy Gogol. Gogol byl upozorněn na léčebné možnosti a síly mariánských lázní některým ze svých lékařů. Měl jich asi víc. A na více místech. V Paříži, jak sám tvrdil, prý kapacity tvrdili, že má žaludek vzhůru nohama. K čemuž on laicky dodával, že v břiše, jak se zdá, mu sedí nějaký ďábel, který rozhodně všemu škodí. A protože pro pobyt v mariánských lázních opustil na čas svou velkou lásku, Itálii, můžeme předpokládat, že to byl některý z lékařů italských, který ho do těchto lázní poslal. Jeho první dojmy, stejně jako později i první dojmy Gončarova, nejsou příliš dobré. Zda je mi lépe nebo hůře, píše odtud Gogol svému příteli, ví jenom Bůh a ukáže to čas. Říkají, že účinek vod se může projevit jen později. Ještě po roce, když ve Vídni vzpomíná na svůj lázeňský pobyt, shrnuje své dojmy takto. Mám tak špatnou povahu, že už při pohledu na to množství lidí, kteří se sjeli ze všech stran se léčit, dělá se mi špatně. Příliš nudný svět. A skoro týmiž slovy líčí své první dojmy odtud Gončarov. I on píše dopis příteli a sděluje mu, že v lázních vládne nuda, že za půl hodiny je možno obejít celé městečko a že je stěží možno, i když je to místo bez pochyby velmi krásné, vydržet zde déle než několik dnů. Byl to jediný Gogolův pobyt v těchto lázních, ale s jejich vodou se ještě setkává o rok později ve Vídni. A píše odtud. Tentokrát mi pomohla podivuhodným způsobem. Začal jsem cítit nějakou lehkost mládí. A co hlavního, cítil jsem, že se mé nervy probouzejí a že v mé hlavě se pohybují myšlenky jak probuzený roj včel. Tak vydá. Dodatečné upřímné doznání, že všechny ty záporné pocity posledního léta se netýkaly jenom místa pobytu, že byly uvnitř a odtud zasahovaly, že ďábel v břiše všemu škodící působil neblaze i v tomto směru. A stýská si odtud svému příteli na svůj mariánsko-lázeňský pobyt, přiznává přece jen, že hlavní bylo, jak píše, že mne navštívila inspirace. Vážený milý pane Gogole, chtěl bych vám za mnohé poděkovat, ale především za tu větu, kterou jste vepsal jako moto před svého revizora. Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. Občas, dovolte mi to, tu větu cituji a říkám, nedá se nic dělat, zrcadlo obráží, co je. Nemůže křivou hubu narovnat a nemůže, což zdůrazňuji, rovnou pokřivit. Na to, vážený pane Gogole, odpovídají mi obyčejně majitelé hub rovných, ale humor nastavuje zrcadlo pokřivené. A na to já odpovídám majitelům rovných hub. A co na tom? Jste-li si jist svou rovnou hubou a jste-li na ní dokonce hrdí, proč byste se na chvilku nepobavil svou pokřivenou podobou? Věřte, pánové, že nastavuje-li humor zrcadlo pokřivené, činí tak vždycky s dobrou vůlí, ba s vůlí nejlepší.

Ať velcí toho světa přes naše šlapou hlavy jsou sečtena jejich léta, jak dny polní trávy. A přijde kosa sečná na trávu, na člověka, však naše zem je věčná a naše hrouda čeká. Však naše zem je věčná a naše hrouda čeká.

dočkala se všeho, co šlapalo jí kdysi, a s prachem klína svého prach násilníků smísí a zarody rod mizí.

jednou přijde doba, zmizí vše tam, kam patří. Po dešti vzejde tráva mezi zetlelým listím. Do temné strany dějin trefíme se pak nohou na smetiště, kam patří.

0: Noc plná hvězd.
1: Gramlavé paprče, máš příkreslení, že je haňba se na to podívat. Pravili slečna učitelka Franskovi Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak stodolu. Zavřeli knihu hříchů, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živly? Ani šabla z pochví by tak rychlo nevyletěla, jak Franskova ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Francku, co to vykládáš, jak došel na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naší stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, potom jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šúplati. Na tuto příhodu, kterou jednou stařeček vyprávěli ve mlýně, si vzpomněli mlynář Můčka, když došli k Pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základu zatřásla. A než se nadáli, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lělo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za stodolů. Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stařeček přidali k v modlení do tempa. Když švácel druhý hrom do zvoničky, před chalupu až tabulky v oknách zařínčali, vykříkli.
2: Herdek, děcka, modlíte se také, já to sám neutáhnu.
1: Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stařeček vyšli před chalupu a nafoukli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlynáře, jak se uščůřili, zavrčali.
2: Co sa hýbůzňáš, jak puklý pecen? A je tak mě napadlo,
1: vymluvali se Můčka,
2: jakou má pámbu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho.